0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Hit Radio.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Hit Radio. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozdělat.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český statistický úřad dnes zveřejní nové údaje o vývoji mezd. Analytici očekávají, že ve druhém čtvrtletí pokračoval jejich rychlý růst. Výdělky podle odhadů rostly i po započtení inflace. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda přes 50 tisíc korun a meziročně vzrostla o 8%. Dánská tajná služba varuje před konkrétními plány Ruska na sabotáže v zemi. Terče mají být především firmy z obranného průmyslu spojené s vojenskou pomocí Ukrajině. Rusko se podle zpravodajců snaží k případu útoku využívat i běžné Dány, například fotografování vybraných míst. Dánské úřady proto vyzvaly ohrožené firmy ke zpřísnění bezpečnostních opatření. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v ligové dohrávce Hradec Králové 1-0. O jediný gól zápasu se po hodině hry postaral Daniel Vašulín. Brno vyhrálo po třetí za sebou a v tabulce se posunulo na druhé místo. Ve druhém včerejší dohrávce remizovali Bohemian s Jaboncem 1-1. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Na teplickém fotbalovém stadionu dnes proběhne v rámci charitativního dne nábor nováčků do Českého národního registru dárců kostní dřeně. Akce se koná od 15 do 18 hodin v AGC aréně na Stínadlech. Celý proces zabere přibližně 10 minut a spočívá v krátkém vyplnění dotazníku a bezbolestném stěru DNA. Podmínka je věk od 18 do 35 let, hmotnost více než 50 kilo a dobrý zdravotní stav. Na severu Čech bude zpočátku i zmenšená oblačnost, jinak bude oblačno až zataženo. Večer se může vyskytnout slabší déšť a teploty 22 až 25 stupňů.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my si vám přejeme krásné ráno, ahoj Dave.
2: Ahoj, proč jsi začal mnou dneska?
1: Tak musíme to trošku proměnit. Taky Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Jasmin, víš, jak jsi říkala, že kvůli tomu, že 1. září bylo v úterý, že máš pocit, že je v kalendáři o den
3: míň.
1: No tak já včera celý den říkal, že je úterý. A mě furt lidi opravovali a říkali, že je středa. Tak což je ta lepší varianta? Tak my vám přejeme krásný čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a hity ty jsou nachystaný. Tímhle startuje čtvrteční snídaně šampionů. Hezké ráno. Hit Radio.

0: tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, 6 hodin, 6 minut. Dáváte si čtvrteční hit rádio. Mě by zajímalo, kolik hodin jste spali na dnešek, jestli jste fresh.
1: Tak to já vím úplně přesně, protože mám aplikaci, vždycky, když se vzbudím a vypnu budík, tak mi to ukáže. A je to 5.01.
0: A počkej, ty tu aplikaci, ty musíš mít nějaký chytrý prst nebo něco takového, ne?
1: Ne.
0: A jak to funguje, čověče?
1: No, jen se to zapne, že jdeš spát.
2: Fá, to odhaduje prostě,
0: no. Aha. No tak dobrý, takže počkej, s prstem
1: nose. To nahrává zvuky a všechno.
0: Dobře, jako, že... tak kolik spal David?
2: Přesně 7 hodin. A já jsem stará škola, já jsem prostě v 10 usnul a v 5 jsem vstál, takhle jednoduchý to je, žádná aplikace.
0: Fakt? Takže to máš přesně takhle.
2: Úplně přesně.
0: Já jsem spal asi hodinu a půl.
1: Co?
0: Já jsem byl na firmce, na Hluboké nad Vltavou. To je na jihu Čech, Jasmin.
2: No. Hluboká myšlenka. Hnedka googlila.
0: Já jsem si říkal, kde je Hluboká nad Vltavou? Pro jednu českou pojišťovnu, ale to byl mejdan. Ale musím říct, že na to, že jsem spal opravdu chvilku, tak je mi krásně.
1: Tak víte co, tak nám pojďte říct, jak dlouho jste spali dneska vy. Jo, máme před náma minutu šampionů, vždycky musíme přečíst co nejvíc zpráv od vás. Chceme tři věci.
0: A to jak se jmenujete? Odkud jste? A kolik hodin cca, nebo jestli to máte úplně přesně, jste naspali? Dejte nám to vědět na 777-937-777, vrátíme se k tomu, teď hity Welsh Arms a taky Ed Sheeran na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na 7 za minutu. Tohle Welsh Arms, legendary na Hit Radio. Krásné ráno. No tak kolik hodin jste dneska naspali? O tom bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik hodin jste tomu dali.
1: Lucie Tachov pravidelně chodí spát se slepicema, takže většinou spí 8 až 9 hodin.
0: Alice až 0 hodin.
1: Alena Marianky spala 3 hodiny 15 minut.
0: Tom Šumperk 0 hodin je ponoční, který měl 4 za sebou. Wow.
1: Kufrerka Praha, apka říká 5.29, ale má pocit, že méně.
0: Jana Frýdek Místek 1 a 3 čtvrtě hodiny.
1: Hanka Bruntál usnula kolem půlnoci, pak začal manžel chrápat, tak se stěhovala. Čistý čas spánku asi necelé 4 hodiny.
0: Petě Rokycany dnes naspala 5,5 hodiny, denně vstává ve 4 a cvičí, aby se probudila a nabudila na celý den.
1: Jakub Hořice v Podkrkonoší spal 4 hodiny 40 minut.
0: Peťa Václavíková z Dolní Olešnice, 2.15 hluboký spánek, 4.15 slabý spánek a hele lidi, jsem ready.
1: To se mi líbí, to rozdělení ještě na hluboký, slabý.
2: Mě spíš zaujalo Alice až 0 hodin, neměl by tam být Alice jenom 0 hodin.
0: Tyjo, takovýhle humor tady pojedeme, jo. Ale dobrý.
2: Vždy, že není z vesnice jenom.
0: Nebydlíš, jenom 24. Handrix Golden pro všechny, kdo nás sladíte ve čtvrt na 7. Hezké ráno, zítra rádia.

0: Tohle jsou Huntrix, Golden. Vy posloucháte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídení šampionů, s vámi vaše svatá trojice, dvojice. Michal, Jasmina, David, hezké ráno.
1: Máme tady další věc, kterou si v Číně jen tak neotevřete. Víme už, že tam nepochodíte s Instagramem, Facebookem, Googlem, YouTubem, taky ne. A další se přidává OnlyFans.
0: Ne.
1: Jo, opravdu Čína dala téhletý platformě jasnou stopku, protože podle všeho to prej ohrožuje veřejnou morálku a šíří nežádoucí západní vlivy.
0: Ježíš Maria. Takže tohle je ten oficiální důvod, který teda oni řekli, jo?
1: Je to tak.
0: Já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím, protože podle mě ten hlavní důvod, proč to zakázali, byl ten, že to nikoho nezajímalo, nikdo to nekupoval, tak to prostě jako škrtli nenápadně, jo? A vymysleli nějaký důvod, soudruzi. Protože to prostě nezajímalo nikoho.
1: Já si spíš říkám jako, že mě baví, že tohle to je ta poslední kapka pro ně. Jo, že říkají západní vliv a je to zrovna OF-ko.
0: No ne, ono to nikoho nezajímalo, protože to nikdo nekupoval, tak jako ty bys to kupovala, když to je rozkostičkovaný, to hlavní. Kateřina Marie Tichá, Plamen, to bude další muzika tady na Hit Rádiu a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dál pokračuje na dálnici D10. Dávejte si velký pozor na kilometru 44, kde je zavřený vjezd i výjezd z dálnice. Jezdí se tam dočasnou objížďkou.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: Coldplay, We Pray na Hit Radio.
1: To nejsou Coldplay, ale We Pray.
0: Ty ses vyspala dneš, co? We Pray. We Pray. Tak pojďme na Davidu ranní update. Ranní update.
2: Česká armáda začala testovat nový maskovací vzor. Po více než 30 letech má postupně nahradit současné maskáče a lépe fungovat v přírodě i městské zástavbě. Vojáci by novou kamufláž měli začít dostávat v roce 2029. Donald Trump chce přejmenovat taky Hormuzský průliv sám po sobě. Americký prezident navrhl název Trumpův průliv s tím, že strategickou námořní trasu mají nyní pod kontrolou Spojené státy. Přemýšlení o budoucnosti může podle vědců pomáhat zvládat každodenní život. Když si představujeme úspěch nebo řešení problémů, mozek nás za to odměňuje uvolňováním dopaminu. Díky plánování tak může být budoucnost předvídatelnější a méně stresující.
3: Já vám řeknu, že jestli mě něco v životě opravdu stresuje, tak je to právě představa o budoucnosti.
1: Ty to máš naopak.
0: To je fakt, no nejenom Jasmina, to mám taky tak.
1: Co tak ty? Když si teďka začnu představovat třeba, že dneska už je čtvrtek, zítra pátek a pak víkend, tak jako je mi příjemně.
3: To je no, lepší cenář,
0: tak to jsou ty, co nic nedělají, že jo? Řekni proč, tell me why, tohle je eurodancová pecka z roku 99, za mě teda obrovská kudla. Vy, kdo jste vymetali diskotéky, tak 100 pro tohle pamatujete. A nemusíte nikam na diskošku, stačí, když si dáte volume pěkně doprava a tohle si užijete. Precioso, Marvin, tell me why, na Hit Radio v 6.33.

0: Stále posloucháte čtvrteční Hit Radio. To jsme moc rádi. Tohle je Pink, 6 hodin a 39 minut. Hezké ránko. Už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia, posloucháte nás každé pracovní ráno v 7.10, nebo teda celý ráno, ale ideálně v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale v éteru. A takhle to zní.
2: Ano, zapamatujte si tenhle zvuk. Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka, za dveře, z okna, cokoliv.
0: Jasmin, bych se podívat za dveře. Ne, fakt, bych se podívat, jestli tam nikdo není.
2: Já jdu,
0: tak se koukni, jestli tam nikdo není. Ježiš, ne, tam je šéf, to zavři zase.
2: A když nás tam uvidíte, tak je to vaše ta výhra, takhle jednoduchý to je.
0: 1000 korun rozdáme, tak se můžete těšit, už z pondělí startujeme, no a kdybyste se chtěli zapojit, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
6: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
5: Kolik?
6: 949, málem jsem vzal dvoje.
5: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
7: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Jsem hrdina!
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na Teplicku v Krupce, omezení tam čeká v Dlouhé ulici. No a stále se pracuje taky na Liberecku v Chrastavě, kde je částečně neprůjezdná nádražní ulice.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Čas pádí, čas letí, 6.51. Jestli někde máte na 7. být, tak ať to stihnete poslouchat Hit Radio. Hezké ráno.
1: Bylo teďka delší dobu podezřelý ticho od Måneskin, který bez sebe vydrželi jeden rok.
0: A oni se vrací zpátky do kupy. Protože Damiano David, vlastně frontman, on se trošku trhnul, že? A on ty roztrhaný džíny, ty prostě takový ty freestyle, vyměnil za oblek. Já jsem teda nedávno koukal na předávání nějakých cen a popravdě ani nevím, co to bylo. Bylo to nějaký záznam na YouTube a on prostě, jak byl v tom oblečku, jo? A ten knír vypadal jak Freddie Mercury, tak normálně fakt mě to jako vzalo, jo? A poslouchal jsem, jak zpívá, říkám si, Hergo, to je dobrý.
1: Já musím říct, že jsem doteďka prakticky nevěděla, jak Damiano David vypadá, jenom jsem znala ty jeho songy. A opravdu vypadá jako Freddie Mercury na nějakých fotkách, jako rozhodně. Nicméně jsme teda rádi, že se vrátili k sobě.
2: Takhle, podle mě jsou dvě skupiny lidí. Jedna, která vůbec neví, kdo je, skupina Måneskin. A jedna, která nevěděla, že se rozpadli.
1: A ty patříš kam?
2: Já patřím do té, že jsem nevěděl, že se rozpadli, protože on ten Damiano David, jak jsi říkal, sám vystupuje a je výborný i jasně, sám o sobě.
0: Jasně. Takže teďka budou zase zpátky a budou teda vydávat spolu a zase to bude fungovat. Hm? Hezký. No tak bychom si mohli Måneskin zahrát, je to teda, to je taky zajímavý, oni tam mají vlastně nad tím Ačkem to kolečko, že jo?
1: Mm-hmm.
0: A já vždycky to vyslovu Måneskin, což má být správně, a vždycky mi říkají lidi, že paní, vyslovuješ, prostě to jsou Måneskin, ne? Takhle to je napsaný tady na rádiu, tak to jsou Måneskin. Hele, říkejte tomu, jak chcete, ale shodneme se na jedné věci, že jsou fakt dobrý. I Wanna Be Your Slave, 6.53,

0: CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
5: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Jednání o státním rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše s motoristy. Těm se nelíbí navrhovaný schodek 389 miliard korun a chtějí ho snížit. Jednat chtějí o úsporách, systémových změnách i možném pozastavení některých projektů. Výhrady k vysokému schodku má z vládních stran také SPD. Letošní léto bylo v Česku 11. nejsušší od roku 1961. Za tři letní měsíce napršelo v průměru 193 mm vody. To odpovídá zhruba 78% množství, které je pro toto období běžné. Nejsušším letním měsícem byl červen, naopak nejvíce srážek přinesl srpen. Spotřeba pohonných hmot v Česku roste navzdory výrazně vyšším cenám. V prvním pololetí řidiči natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, meziročně o 3% víc. K růstu přispěly i nákupy zahraničních řidičů na čerpacích stanicích u hranic. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Mostecký akvadrom se až do 13. září uzavřel kvůli pravidelné údržbě veřejnosti. Součástí odstávky bude také rekonstrukce prostoru kolem tobogánu, včetně výměny více než 20 let staré kopule nad tobogánovou věží. Během dvoutýdenní odstávky bude rekreační bazén kompletně vypuštěn, vyčištěn a projde potřebnými opravami. Pracovníci se zaměří i na výměnu těsnění nových kanálů nebo závady na elektroinstalaci. Na Ústecku bude zpočátku i zmenšená oblačnost, jinak bude oblačno až zataženo, večer se místy může vyskytnout slabší déšť a teploty 22 až 25 stupňů.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránečko.
8: Krásný čtvrteček.
9: Snídaně šampionů.
7: Ahojky. Čauky mňauky. Tak doufám, že i u vás je atmosféra podobná, jako tady u nás ve studiu. Máme tady veselo. Rose, Bruno Mars, Zapaté.
8: Právě teď.
7: Právě teď.

0: Mars, Bruno Rosé, to je Rosé a Bruno Mars a Paté. Aha, aha. 7.06. Posloucháte Hit Radio, krásné ranko.
1: Dokud to nesníš, tak se od toho stolu nehneš.
0: Proč? Já už jsem to sněl, ten perník, co jste mi donesli.
1: Taky jste se při této větě ocitli u rodičů doma, protože já si myslím, že to známe asi všichni. A v jedné dánské restauraci tuhle tu hlášku povýšili na takový oficiální pravidlo, protože zákazníci, který nechají na talíři nesnězený maso, tak oni jim dají normálně pokutu.
0: A co by ne? Já bych tohle zavedl tam, kde máš jídlo all inclusive. No, to je vždycky velký oči, lidi si to naberou hromadu a pak z toho půlku nesnědí a vyhodí se to. A ač já jsem teda ten poslední na téhle planetě, kdo je nějak jako eco-bio, tak tohle plýtvání jídlem mě teda úplně moc neba. A co jsem tak okoukal, tak to dělají hlavně Poláci a Rusáci teda na dovolených.
1: OK. No. Vy jste tohle to dělali, že jste třeba se snažili, já si pamatuju ve školní jídelně, jo, že kdo něco nechtěl, tak to schoval třeba pod knedlíky, to maso, no, jako
0: Mr. Bean, že jo, jestli pamatujete tu scénku, jak mu donesli to jídlo a teďka ono mu to nechutnalo a začalo to spát do všeho, do květináče a všude. A pak přišel ten číšník a viděl, že mu to asi chutnalo a dones mu to znova, že jo. No, já si spíš vzpomínám na to, kdy mě takhle táta nutil sedět u stolu, dokud to jídlo opravdu nesním. Bylo to na Štědrý den, mohlo mi být třeba 8, já jsem u toho seděl třeba 3 hodiny.
1: Jako no. Taky mám takový zážitky.
0: Co David? Taky ho mučili, taky tě mučili rodiče?
2: Já jsem neměl problém s jídlem, já jsem to vždycky všechno sněd, podle mě.
0: No ale ono taky záleží, já jsem zase díky rodičům naučený, možná to máte podobně, že opravdu nechám prázdný talíř. Jo? To třeba za Strejda byl expert, že nechal třeba 2 brambory jenom na talíři.
1: Ježiš,
0: a říkám si, proč už jako, tak to neříkej, že tam nemáš místečko na ty 2 brambory, když tam je šuple na sladký, jo, tak...
1: Je fakt, že tohle dělám taky, že vždycky nechám poslední sousto a dojí ho můj přítel. A to není tak, že já bych mu ho jako chtěla nechat, ale já mám pocit, že už se tam nic nevejde, tak mu to jako dám.
2: No dokonce v některých kulturách je tohle považovaný jako za slušnost, že nedojíš.
1: No, takže já jsem vlastně fakt takováhle, no. No jak to máte vy? Nutili vás doma ve škole nebo kdekoliv něco takhle dojídat? A případně jak jste se z toho snažili vylhat? Jestli jste taky někam schovávali pod něco nějaký části jídla?
0: Jsme na to zvědaví, pojďte nám to nahrát, prosím, jako hlasovku na WhatsApp 777-937-777. Pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to napište jako zprávu. I za to budeme rádi. Teď posíláme další hity. Tohle jsou Panic at the Disco. High Hopes na Hit Radio. Hezké ráno. Hey,

0: Hit Radio, hity 7 hodin 14 minut a Alvaro Soler.
1: Dánská restaurace pokutuje zákazníky za to, když nesní maso, a my jsme se tady společně vrátili do dětství, do dob, kdy nás naši rodiče nutili sedět u toho stolu klidně 3 hodiny, než to všechno sníme. A ptali jsme se, jak jste to měli v dětství vy, jestli jste tohle taky prožívali.
0: Máme tady hlasovku třeba od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak co já si pamatuju, mě rodiče taky tak strašně nutili jíst vlastně úplně všechno a taky jsem seděla u talíře hodně dlouho, ale pravdou je, že fakt zbytky nenechávám. Taky jsem se naučila prostě sníst vše, nechat talíř opravdu prázdný. A i když jedu na dovolenou a je něco, co si dám na talířek a nechutná mi to, stejně
0: tak to vrátí zpátky.
2: Protože mi to připadá jako slušnost, jako taková úcta, když už si to na ten talíř dám. Takže, ale já jsem svoje děti nikdy nenutila, protože vím, že teda byla jsem z toho špatná, někdy mi opravdu bylo docela dost zle. Takže já to mám tak, že já s ním všechno, ale dětičky mám třeba vybírový.
0: Já bych si přál mít Jarku za maminku, protože jak jsme se tady bavili, tak mě teda rodiče nutili to jíst. Taky tady máme hlasovku od Zuzky.
3: Ahoj, takže já, když jsem byla malá, tak mamka jezdila s tátou kamionem a hlídala nás starší ségra. A vždycky, když jsem nemohla, tak jsem tam musela sedět klidně 3-4 hodiny, dokud jsem to nesnědla. Takovou šikanu, co jsem dostávala od ségry. To bylo neskutečné. Vždycky mě zachránila druhá ségra, protože vždycky buď to dojedla, anebo to vyhodila do koše.
1: Mně to v něčem vlastně přijde dobrý, byť taky mám trauma, ale já mám malou ségru 10letou a vidím ten rozdíl, jak ona najednou nic nechce dojídat, je vybíravá, hňá se v tom, pak to prostě nesní. To jsem já nedělala.
0: Taky píše David z Brna. Ránko týme, co poslední sousto, ale co teprve poslední kousek pici, poslední kotletka nebo chlebíček, když se sejde víc lidí. Ze slušnosti si to nevezmete, ale naštve vás, jak to udělá někdo jiný. Jinak se doma vždycky dojídalo, jinak za dní hraní si venku. Asi uteklo Davidovi. Nicméně, já nevím, jak to máte vy, já když je někde poslední kousek čehokoliv, já nemám problém.
1: Já se právě jako zdráhám a já pak vůbec. Jsem opravdu naštvaná,
0: já to tak
1: někdo...
0: Ne, já to tak měl dřív, teďka to neřeším, co David?
4: Taky neřeším.
0: Tak neřeším, jo, jestli to vezmeš, tak to tam nevoschne, ne, to tam nevokorá zbytečně.
1: Ještě tu máme zprávu, nemůžu to nahrát pod svým hlasem, protože by mě každý poznal. Já jsem byla hrozná, pod postelí, no moje mamka jednou uklízela, vsteky spadla do kbelíku s vodou, nepřejte si vidět, jaký to byl Simers. Teďka, když přijdu do pokojíčku syna, pod postel zásadně nekoukám. Pod postelí, za skříní, prostě všude, kde se to vešlo, tak dávala teda zbytky jídla.
0: No. Máme tady taky hlasovku od zástupce mladší generace. Na hlasovku nahrála Natálka.
5: Já jsem Natálka a když nesním jídlo, tak třeba se mi stane, že buď u toho musím sedět, dokud to nesním, anebo to prostě dojím.
1: Tak buď a nebo,
0: tak buď a, ale to je stejný, ne vlastně? Výsledek je stejný. Hele, tak já to zkusím na vás, jo? Tak lidi, dokud to tady nedovysíláme, tak vy se nehnete od rádia. Hezký ráno.

0: parádní duet. Eminem s Rihannou, Love the way you lie. Dáváte si čtvrteční Hit Radio, krásné ráno v 7.21. Za malou chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakou čtvrt hodinu budete soutěžit o další startovné na Urban Challenge, a to pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun, tak si to nenechte utíct. Detaily, podrobnosti za chvíli a samozřejmě i další muzika, třeba Rembrandt, tady na Hit Radio, tak hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firma na zážitky
12: CZ.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na nehodu v České Lípě. Stala se v Dubické ulici, kde se srazily dva osobáky. A opatrně taky v obci Zákupy, kde ke stejné nehodě dvou osobáků došlo v Nádražní ulici.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: Tohle jsou přátelé na Hit Radio 729 Rembrandt. Dobré ráno. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta má investice spojené s dluhem kolem 1,5

0: ho vnímá jako nátlak a raději by si výši dýška určovala sama. Nejčastěji lidé při spokojenosti nechávají 6 až 10% z účtu.
1: Já musím říct, že mě tohle naopak vyhovuje, jakože vadí mi, když musím vyloženě, ale stejně, když na tom terminálu vidím tu volbu 10%, 15%, 20%, tak je to pro mě mnohem příjemnější, než vlastně si tu částku vymýšlet, že jenom zakliknu a je to hotové.
0: Prostě nechceš přemýšlet.
2: Já tebe prostě pak štve, že musíš scrollovat dolů a hledat tam to zpropitné nula. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
1: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo klasický, vybíráte mezi 7 místy po celém Česku, takže kdo chcete, tak pište chci soutěžit na 777-937-777.
2: Jednomu zavoláme, 5 otázek a bude to vaše teď. Anna Klapále, Farben, Supergirl na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio a čtvrteční snídaní šampionu. Rychlá pětka. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
1: Jestli poběžíte závod noční nebo klasický přes den, to si vyberete sami. Stejně tak si můžete vybrat ze 7 míst po celém Česku a soutěžit bude Denča dneska. Ahoj.
0: To je Supergirl. Ahoj. Denča. Krásné ráno. Denča z újezdu u Brna. Jak máte v újezdě u Brna?
2: Krásně.
0: No samozřejmě. A ty už jsi v práci nebo ještě?

0: doma?
1: Jsou v práci už.
0: Už v práci. Tak bude to rychlovka, ať tě nezdržujem, 5 otázek a výhra bude tvoje. Tak jdeme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jak se jmenuje nejvyšší hora České republiky?
1: Sněžka.
0: Jo.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Denčo, budeš vědět, ve které zemi leží Dubrovník?
1: Polsko.
3: Vždycky dáváme...
1: Chorvatsko.
3: Jo, dobrý. Tak. Jedna chyba už jako vyčerpaná, teďka už musíme jet bez chyby.
0: A kdyby to bylo v Polsku, bychom to měli k moři blíž aspoň.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Kolik členů má zpravidla trio?
1: 3.
0: Jo.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který hudební nástroj má 88 kláves?
1: Klavír.
0: A poslední otázka, pátá.
3: V jaké hodnotě je startovné, o které právě teďka soutěžíš?
1: 1200.
0: Kolik?
1: 1200.
0: Přidej tam nulu ještě, prosím tě.
1: 12 tisíc.
3: Tomu nemůže uvěřit, že je to tak velká částka, že jo?
0: 12 tisíc, no. 4 startovný pro 4 lidi na jakýkoliv závod Urban Challenge. A pověs mi se, že než tolik lidí, kteří s tebou budou dobrovolně běhat, Denčo, co?
1: No, určitě syn.
0: Mhm, to máme teda, takže 2.
1: Kamaráda, kamarádku vezme, takže určitě.
3: No, 4 dobrá.
0: 4 dobrá, 4 lidi. Mm-hmm. Tak Denčo, zvládli jsme to nějak, přejeme hezký den a zase se někde ozvi. Ahoj.
1: Super, díky moc, mějte se, čau, čau.
0: Čau. Tak poslední 4 startovné na Urban Challenge pro vás budeme mít zítra v tenhle čas v Rychlé 5 tady na Hit Rádiu.
2: Rychlá 5. Ve snídani šampionů na Hit.

0: Takhle vám hraje srdeční tradio. Green Day 21 Guns, krásné ráno v 7.41.
1: Přišlo něco, co jsme u firmy Apple už pár let nezažili. Otevřete krabičku a možná v ní bude i něco jiného než telefon, jo? Protože Apple má novýho šéfa a mluví se o návratu nabíječek a drátových sluchátek přímo do balení, jak se to dřív dělo, nemuselo se to dokupovat a je to možná zpátky.
2: Úplná blbost za mě.
0: Já si myslím, nabíječky asi jako za mě v pohodě, ale ty drátový sluchátka, tak ať tam přibalí rovnou ty AirPody, ne? Bez drátový.
1: Ne, mně to přijde super a hlavně teď už jsme řešili někdy, že se hrozně vrací tyhle ty drátový sluchátka, že je to i pro uši bezpečnější než ty
2: flecky. Všichni ty kabely mají, jako když si koupíš nový telefon, zrovna iPhone, tak už se předpokládá, že máš ten původní a nepotřebuješ nový kabel.
0: Se poperem tady prostě, no, ty vole.
1: Já třeba nevím jak vy, ale já teda neumím se vůbec chovat k nabíječkám a po chvíli mi vždycky vyleze ten kabel nějak z toho, já to vždycky nechávám zamotaný, nerozmotávám, prostě kabely nám ženským nejdou. Takže mně se ta nová nabíjejda hodí třeba.
0: Dobrý, tak pojďme zazpomínat na starý časy, kdy v té krabičce od mobilu byl třeba i hadřík na čištění displeje. To byly časy. Pouzdro tam bylo.
1: Počkej, to není, jo.
0: Všechno to.
1: Já nevím, já jsem si nakupovala dlouho teda.
0: No takhle, to se bavím jako o době, kdy ty jsi ještě nebyla na světě. Jo, to vzpomínáš na to, ne?
2: Taky strašných papírů tam bylo jako dokumentace, že jo?
0: Ale já si stejně prosím, to je pravda, já si stejně myslím, že celá tahle jako ekovlna s tím odebíráním nabíječek byla ten nejchytřejší marketingový tah, jak z lidí vytáhnout další prachy. Nabíječku, zaplať. Hadřík, zaplať. Sluchátka, no zaplať. Niko Santos, Ray of Light, další muzika za chvíli, také aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké Dočasné.
11: Pamatujete si?
12: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
13: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
12: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
13: 12. září, Johan V. Třebíblice.
12: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Došetřuje se nehoda v Zákupech, opatrně v Nádražní ulici, kde se srazily dva osobáky. No a pozor taky na Chomutovsku, kde se nehoda stala před obcí Nezabilice v úrovni Bílence.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: koláče. David uronil trochu, je to tam, co?
1: Je to tam.
0: Trochu vlhký oči, připomeneme, tohle Davidové hrálo o víkendu na svatbě Imagine Dragons Next to Me v 7.54. Dobré ránko, mě by zajímalo, lidi, jestli používáte na nějaký technický vymožnosti něco jako e-doklady, třeba občanka v mobilu.
2: Nikoli.
0: Tak možná začnete, protože mě to zachránilo včera krk. Doslova mi zachránila e-občanka krk, jo? Nebo krk. Ušetřilo mi to asi 15-minutovou cestu do auta pro klasickou občanku. Já jsem byl na poště něco vyzvednout, cenný psaní, a paní říká, můžu vidět občanku? A já, aha. Říkám, já mám vlastně e-doklady v mobilu, tak jsem to vytáhl a fungovalo to. Takže jsem, jako asi by mi neuškodilo, kdybych se prošel na to parkoviště tam a zpátky, ale šlo to. A tak mě napadlo, jestli třeba byste vy ocenili něco dalšího, co by se dalo vyřešit čistě jenom online.
1: Mně se líbí, jak jsi říkal, že ti to zachránilo krk a pak se ukázalo, že jinak bys musel jít 15 minut do auta.
0: No říkám, že by mi to neuškodilo, ale člověk jako nechce se vrátit zpátky, že jo? No, takže vy to nepoužíváte.
1: Já nic takového nepoužívám a asi by mě ani nenapadlo nic, co bych chtěl převíst do té online podoby.
2: Já teda musím výjimečně souhlasit s Davidem a zároveň teda já jsem na tohle úplně blázen, že já častokrát zapomínám doklady obecně. Mně kdyby se teďka něco stalo, tak já u sebe i teďka nic nemám. No, já mám vyfocený pas v mobilu třeba.
0: No ale máš u sebe telefon, takže bys mohla mít té občanku.
2: Mohla, takže ale jste, já to nezaložím.
0: Takže jste
2: prostě,
0: odmítači.
2: No.
0: Takže jste odmítači.
2: A já bych to klidně měla. Jen vlastně si nikdy neřeknu, OK, jdu si to založit.
0: Ne, vy se prostě bojíte, aby vás nešpicloval Bill Gates, jo. Ten už dávno ví všechno. Bill Gates. Pojďme na muziku. Do 8 stihneme tohle. David Guetta, Terry Stones and I.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
4: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku používají nový trik, díky kterému mohou platit cizí kartou, aniž by ji ukradli. Vydávají se za pracovníky banky a oběť přesvědčí k instalaci škodlivé aplikace. Následně ji požádají, aby svou platební kartu přiložila k telefonu. Aplikace pak údaje v reálném čase přenese podvodníkovi, který může kartou okamžitě zaplatit. Ruský prezident Vladimír Putin dál zpřísňuje bezpečnostní opatření při svých cestách. Jeho kolonu nově provází vozidlo vybavené protiletadlovým kulometem určeným proti dronům. Putin se podle médií stále více obává možného útoku a výrazně omezil i své veřejné vystupování. Při cestách ho navíc chrání rozsáhlá kolona vozidel a další speciální technika. Obyvatelé slovenské obce Užiliny se bojí vycházet kvůli medvědům. V jejím okolí se pohybuje 9 šelem, které se přibližují až k domům a zahradám. Místní proto i na krátké vzdálenosti raději jezdí autem a po setmění nevycházejí. Letos v oblasti medvěd napadl běžce, který skončil se zraněninami v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Na teplickém fotbalovém stadionu dnes proběhne v rámci charitativního dne nábor nováčků do Českého národního registru dárců kostní dřeně. Akce se koná od 15 do 18 hodin v AGC aréně na Stínadlech. Celý proces zabere přibližně 10 minut a spočívá v krátkém vyplnění dotazníku a bezbolestném stěru DNA. Podmínka je věk od 18 do 35 let, hmotnost více než 50 kg a dobrý zdravotní stav. Na severu Čech bude zpočátku i zmenšená oblačnost, jinak bude oblačno až zataženo, večer se může vyskytnout slabší déšť a teploty 22 až 25 stupňů.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Krásné čtvrteční ráno.
12: Ahoj, hezký ráno.
13: Snídaně šampionů.
6: A teď už pojďme k nám do regionu.
11: A tam už jsme byli, Davide, ale.
12: Za chvíli probereme jedno takový nepsaný pravidlo ve vztazích, chození s kamarádem vašeho ex, což je takový ožehavý téma, takže počkejte si na to.
11: Tak nejdřív budeme trochu blízko, poetika na Hit Radio, tím začíná další hodina, hezké ránko.
0: Hit Radio Nord Music,

0: tak všechno.
1: Tohle nás moc baví, Poetika blízko, tohle Hit Radio v 8.05.
2: Já vám něco musím říct, jo. Já mám kamaráda, který začal chodit s kamarádkou svojí bejvalý přítelkyně. A od té doby řeším s kámoškama samozřejmě jednu věc, jo. Je tohle podle vás v pohodě? A nebo je to takový to území, kam se prostě neleze? Protože z jedné strany není na tom nic špatného. Oba jsou volný, nikdo nikoho nepodvádí, je to legální. Ale představte si třeba první společnou oslavu na rozek, že u jednoho stolu teda sedí vaše ex, její kamarádka a pak vy, který jste jako chodil s oběma postupně.
3: Tak tu bejvalou nepozveš. Řešeno.
1: Chození asi blbý, ale spaní asi v pohodě. Nebo já nevím teda, jo. Ale za mě je teda jak sednout si do auta, o kterém víš, že mu nefungují brzdy, když se vlastně jakoby seznámíš s někým ex tvýho kamaráda. Je to nebezpečný.
2: Jako, já si říkám, že vlastně, když by to bylo po delší době, po x letech, tak bych to asi kousla. Ale když by to bylo z nenadání, čerstvě po rozchodu, nebo třeba do prvního roku, do dvou, tak je to prostě divný za mě.
1: A tak tohle asi v pohodě. Takhle začal chodit s dámy z holkou jeho kámoše, nejlepšího kámoše, akorát oni byli ještě tak nějak jako spolu, jo. A myslím si, něco mi říká, že se asi dodnes nebaví teda. Měli svatbu teda už? Jo, s tou vlastně ex toho vlastně zamotaný, že jo. Takže já nevím, no.
2: A David?
3: Já jsem nic takového nezažil.
2: No a názor jako v pohodě, nebo?
3: Jo, taky mi to nepřijde úplně košer, jako taky...
1: No, když se nebudou ukazovat...
3: takových ženských na světě, tak když se není jako jinou.
1: Přesně, no. Když se nebudou ukazovat na veřejnosti, tak buď.
2: Tak zažil někdo z vás nějakou takovouhle situaci, případně co si o ní myslíte? Jak to rozseknem? Jestli je to v pohodě, nebo to není v pohodě? To by nás zajímalo.
1: Hodně by nás to zajímalo. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo pokud se stydíte, napište nám to jako zprávu. Teď Nickelback, Rockstar, další hity Night Radio.

0: za minutu čtvrt na devět. Stále jste se čtvrtečním hitrádem, tohle je snídaně šampionu, Michale Smindavit s vámi, dobré ráno.
1: Představte si, že váš ex začne chodit s vaší kámoškou, nebo kámošem. To se stalo v mém okolí, že kámoš takhle začal chodit s ex svojí, teda s přítelkyní, kamarádkou svojí bejvalky. A nás zajímalo, co si o tom tak jako myslíte vy, jestli je to v pohodě, nebo je to za hranou.
0: Tak přišlo od vás na tohle téma spousta zpráv, třeba hlasovka od Luboše.
2: Ahoj rádio, mě takhle utekla před dvouma rokama manželka za mým nejlepším kamarádem. S kamarádem jsme se kamarádili přes 20 let, s manželkou jsem byl přes 4 roky ve sňatku manželském a z nenadání bylo po manželství i po kamarádství. Jo, cesty osudu jsou nevyzpytatelné, fajn ráno.
0: Kámoši jak hrom.
1: Co teda jo?
0: Soužere a tom.
1: Pak je tady zpráva, třeba přesně to mi udělala moje minulá přítelkyně. Začala randit s mým nejlepším kamarádem a pak se ještě strašně divila, že jim to nepřeju a že jsem ho přestal vozit do školy.
0: To je divný, tak aspoň do té školy ho mohl
1: jako
0: to vozit ještě.
1: Maria.
0: Taky posílá hlasovku Makronka.
3: Ahoj, já vás zdravím. Ohledně takových kamarádských vztahů, asi když by to bylo hned po rozchodu, vrtala by mi to hlavou, ale zažila jsem dokonce, když si dva páry prohodili partnery, protože si vzájemně jen tak prohodili partnery a dokonce pak spolu i chodili na večeře, ty dva prohození páry, což mi přijde teda opravdu jako bizar. Prohodit si s někým partnera a pak ještě spolu vzájemně chodit na večeře, mi přijde jako hodně zvláštní.
0: Dovedete si představit vy tady ve studiu, že bychom si prohodili partnery?
1: A jako jestli to znamená, že chodím sedím z vás, tak ne? Jakoby.
0: Škoda. Pojďme na další zprávu, píše taky Šárka. Ahoj, celý život říkám, pokud se chceš zbavit svého partnera, seznam ho s nejlepší přítelkyní. To by se dalo asi vytesat. A máme tady taky hlasovku od Anonyma. Je tady jenom J na WhatsAppu. Tak pouštím.
4: Tak nevidím v tom problém, protože se tam měl být nějaký zádrhel, nakonec se všichni znají a nemůžou se pak pomlouvat.
0: No, já si myslím, že vyřešeno.
1: Takže vlastně normálka, úplná pohoda, teď je to ještě dobrý nakonec.
0: Ale pohodinda. Tak děkujeme za vaše zprávičky. Dermot Kennedy, Power Over Me, 8 hodin 16 minut. Tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu, Dermot Kennedy, Power Over Me, 8 hodin 20 minut. Za chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách, no a samozřejmě taky další parádní muzika ke všemu, co děláte. Linkin Park, Up From The Bottom. Na to se můžete teď těšit, šampioni, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Když život prudce zastaví...
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, pozor na Semilsku, dnes se tam pracuje přímo na průtahu Turnovem, kde se můžete zdržet. A opatrně taky v Chomutově, kde se nárazově zdržíte v Jiráskově ulici.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: obsazení hlasy hlavním postavám propůjčí známí čeští herci a dabéři. Seriál má dorazit na obrazovky v příštím roce a každá řada se zaměří na jednu z knih. Česko čeká o víkendu citelné ochlazení. Po pátečních teplotách až kolem 30 stupňů přinese sobotní studená fronta déšť a pokles teplot zhruba o 5 stupňů. Ochlazení ale dlouho nevydrží, příští týden se mohou vrátit i třicítky.
1: Řekni, co jsi tady říkal. Jaký budou mít vlasy ty třicítky? Nic, ať to nezamluvíme. Hezky bude teda.
0: Bude hezky.
1: Bude hezky.
0: Ale o víkendu chladněji, pak zase přijdou teda ty 30 blondi a ty...
1: Prostě ty 30. Black Eyed Peas.

0: Ella Henderson, Rudimental, Alibi, předělaný kůle, 8.38 na Hit Radio.
1: Jsou dva druhy lidí, ty, co se v koupelně sprchujou a ty, co tam hlavně zpívají, což je, jak jsme teďka mohli slyšet, tak asi tam spadá Michal. Teďka se ukazuje, že právě tyhle domácí interpreti možná dělají něco sakra dobře, protože nejnovější výzkumy potvrdily, že opravdu zpívání bez prše, v autě, kdekoliv, doma, tak vyplavuje endorfíny, oxytocin, klesá nám stres, jsme šťastnější, je to prostě všechno lepší.
0: No, vyplavuje to endorfíny jenom tobě, bohužel, když zpívat někdo neumí a má okolo sebe někoho, tak si myslím, že to spíš vyplavuje adrenalin a nějaký tady ty stresový hormony, jo.
1: Musíte sami, když jste doma sami, tak je to prostě lepší.
0: A zpíváte si, schválně, vy kdo jste sami v autě teďka třeba, už jedete, nebo třeba na semaforech někde, zpíváte si, zpíváš si v autě?
1: No jasně.
0: Já permanentně. Ve sprše? Taky?
1: Taky.
0: My si vlastně zpíváme furt? A proč nespíváme takhle třeba jako veřejně? Kdyby se zaspívali takhle před celým národem, a vy se přidejte. Tak pojďme na to.

0: Myslím si, že posluchači Hitrádia to teďka vezmou přes lékárnu a valej pro nejlevnější antidepresiva.
1: Ale za chvíli si tohle dáme, tak s náma vydržte a no, dáte jasně. Si to v autě znovu.
0: Hezký ranko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: zítra Adé a Šampioni v 8.51 Super High Anika Following the Sun.
1: Zvoní Zitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už v pondělí to začne. Hitrádio za váma vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který bude znít takhle.
2: Uslyšíte ho přesně takhle a to v éteru, ne na vašich dveřích, tam zvonit nebudeme, ale třeba právě za těma vašima dveřma budeme a když nás tam uvidíte, tak je to vaše.
0: No, vaším úkolem bude vylézt ven do 30 vteřin. Pokud to zvládnete, tak peníze jsou vaše, tak kdybyste se chtěli do této dramatické soutěže o spoustu peněz zaregistrovat, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz, nechat tam vaše údaje a třeba zazvoníme. Právě u vás. Začínáme v pondělí, detaily na webu hitradio.cz. Hezké ráno.

0: Engineers, Ho, hey. 8.57, tohle je čtvrteční Hit Radio. A tímhle songem se čtvrteční snídaní šampionů loučí.
1: Bylo to s váma zase krásný. Zítra. Zítra je pátek, lidi.
0: Já si myslím, že máte radost už z toho, že dneska je čtvrtek, už se nám to krásně blíží zítra. To ráno spolu zvládneme, vy hlavně zvládněte celý den a my se tady v 6.00 zítra ráno potkáme.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Po deváté si užijte další parádní muziku Lady Gaga, taky Sigma, Nobody to Love, no a...
1: Zítra čau!
0: Čau, hezký den!
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Teplicích, křižovatce ulic Na Hrázi a Spojenecká, máme bouračku 3 osobních aut, čekejte tam hodně silný provoz. A ještě v Teplicích ve Buzulucké ulici u křižovatky se Zrenjaninskou bourala 2 osobní auta. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Češi hodnotí tuzemské zdravotnictví jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74% respondentů. Co dalšího výsledky ukázali, ví generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
9: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Se 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
3: Stoupá taky důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů, loni to bylo 37%. Útulek v Klášterci nad Ohří vydal nové kalendáře pro rok 2027, kde modelky nahradily pejsci. Nákupem kalendáře můžete podpořit veterinární péči, kterou útulek financuje. Kalendář stojí 350 korun a k dispozici je stolní a nástěnný kalendář, a to jak na výšku, tak na šířku. Modely jsou pejsci určení k adopci i ti, kteří adoptováni být nemohou. Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv. Uvedl to na své síti Truth Social. Jako odůvodnění uvádí, že strategický vodní uzel je teď prý pod kontrolou Spojených států. No a dnes startuje nový ročník hokejové ligy mistrů, v něm se představí i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle, ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy. Na severu Čech bude dnes dopoledne přechodně zmenšená oblačnost, postupně ale bude oblačno až zataženo a k večeru se místy může vyskytnout i slabší déšť. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Tak takové bude počasí, viď, Dané?
10: Co mi do toho mluvíš? Já chtěl už teď něco říct.
3: Tak řekni.
10: Že to je velká paráda.
3: To je paráda.
10: To byl Robert a teď, protože je čtvrtek, 3. září, mělo se něco stát, je tady otázka.
3: Stalo se to?
10: A je tady?
3: Kdo?
10: Přišla?
3: Kdo?
10: Lucie, která měla po 2 měsících dorazit? Tak co? Chvilka napětí.
3: Ta napínavý.
10: Pojď.
1: Jsem tady. Samozřejmě, že jsem tady. Sliby se mají totiž plnit nejenom o Vánocích, takže byli jsme domluvení 3. září, 9 hodin na startu a jsme tady pochopitelně vaše LSD v kompletu.
10: Tak startujeme.
2: Hit Radio Nord Music.
10: No a dneska vás to čeká hrozně moc, protože Lucie je plná informací. To ani dneska nestíhám všechno
1: říct. Ne, jsem plná
10: Lucie.
1: Emocí, ne informací, já jsem plná emocí.
10: I emocí to
1: mám prvňáčka, no. Ještě jsem to furt nerozdejchala, teď jsem jela sem. Chtělo se mi brečet celou cestu z Litvínova do Ústí.
10: Tak ale no. Brečet nebudeme, budeme se bavit a hlavně vás budeme bavit, přátelé, teď už Sigma, Samaritu Love.

0: Levin na Hit Rádiu Nord Music. Dopolední show LSD. A protože na to nebylo moc času, já bych ještě strašně rád využil toho, že bych chtěl tady jako užít si to a slavnostně po dvou měsících přivítat moji milou kolegyni, která se vrátila a je tady, Lucie. Jsi zde?
1: Já mám takový antré.
0: Ano, takovýhle antré, to jsem potřeboval, protože za prvý na to nebyl čas u Roberta, tam bylo málo času. Teď je čas, tak...
1: A za druhý nedělíme z toho takový dráma.
0: Ne jo.
1: Ne, není to potřeba.
0: Ale mě se to líbí.
1: Já jsem z toho pak nervózní.
0: A představ
1: si... Po těch dvou měsících.
0: Viď, a budeš to ještě umět?
1: To se uvidí.
0: Na to se
1: třeba,
0: uslyší.
1: Třeba to se uslyší, uvidí a uslyší. Třeba někdo přeladí, veď po dnešku.
0: A nebo naopak?
1: Nebo naopak.
0: Získáme spoustu nových posluchačů. Hele, dva měsíce, zdá se to dlouhá doba, ale nebyla to dlouhá doba. Pojďme si připomenout, jak se ukončila ta první sezóna.
2: Tohle byl Ale Farben, s vámi Hit Rádio Nord Music, dopolední show Lucie s Danem. A muselo to přijít, přátelé, muselo, pomalu, ale jistě jsme se k tomu dostali, protože teď nastal ten okamžik, kdy mojí milé kolegyně Lucie Schläger, musím říct, baby goodbye, protože právě teď končí první sezona našeho společného vysílání od září do července.
1: A já tě řeknu see you soon, v překladu uvidíme se brzo. Tě Raničku moc děkuju a doufám, že tady v září nebude nová Lucie, že na mě nezapomeneš a že mi tady držíš fleka. A já se na vás všechny budu v září zase moc těšit a především samozřejmě na tebe, Danečku. Tak co, Dané, je tady nějaká nová? Byla tady za ty dva měsíce.
0: Je tady pořád ta stará.
1: Já se podívám, počkej, já se pám pod stůl.
0: Je tady stará Lucie.
1: Ty co tam dělá? ale mazej.
0: Ne, jsi zpátky, je to výborný. A že to vypadalo, jako by to bylo včera ten vstup.
1: Přesně tak.
0: Viď? A dva měsíce jsou půl.
1: Já ti hrozně děkuju, Danečku. Strašně moc, že si tady tu káru táhnu sám a že díky tobě jsem si mohla dovolit využít ty dva měsíce těch dětských prázdnin ještě s mými dětmi a hlavně s tím nejmladším. Takže tobě patří ten největší dík. A děkuji posluchačům, že byli trpěliví a že si na to LSDčko společně zase jsme si počkali, jsme tady.
0: Ano, pojďme si to říct ještě jednou. Je tady opět kompletní dopolední show LSD, to znamená Lucie s Danem. A tím bych to ukončil, jsme se uvítali a pojedeme dál, ne? Co?
1: A jdeme tu káru táhnout dál společně. Tak dobře. Pojď.

0: s vámi Hitrádu Nord Music, taky dopolední show LSD, Luzka s Danem, přejeme všem krásný dopoledne.
1: No, naše společné LSDčko startuje až ode dneška, tedy od 3. září.
0: Ano.
1: Důvodem je to, že mám doma prvňáčka a přiznám se, že když jsem dneska pozorovala ty maminky u té školy, jsme tak furt stáli a dávali jsme tam ty děti té paní čelce, která si pro ně přišla před školu, tak spousta z nás pořád ještě se s tím nevyrovnala, jsem si všimla. Já se přiznám, že jsem první školní den neplakala. Jak jsem tam šla s ním, že jo, teď jsem ho tam doprovodila, tak jsem si říkala, tak jdu do školy toto. Hle, a ten druhý den, jak jsem ho tam měla odevzdat, tak najednou jsem ho tam dala a já jsem se rozeřvala hrozným způsobem, když se zavřely ty dveře té školy, samozřejmě, až když odešel.
0: Ano.
1: A dneska, když jsem se koukala i na ty maminky, i na ty děti, protože některé taky pořád plakaly, tak jsem si říkala, jak dlouho trvá, než se jako maminka, nebo než my maminky se vyrovnáme s tímhletím životním milníkem, jako je nástup do školy.
0: To já vím úplně přesně. Ty máš kluka, tak ten milník nastane, až ti zavolá paní učitelka, že musíš do ředitelny, že malý Roník prohání děvčata. V ten moment se s tím vyrovnáš.
1: Tato.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Likni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Tradice, která zakořenila.
8: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
7: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
8: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
7: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
8: Zahrada Čech.
9: Zahradačech.cz.
10: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj, Dimitri.

0: hudby a zábavy.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle máš Merns, Kate Ryan, This is Chanté, abych měl správnou francouzskou výslovnost. S vámi Hit Radio Not Music, dopolední show, ale zde Luzka s Danem, krásné dopoledne všem.
1: A máme tady 3. září, už jsme o tom mluvili, přišla jsem pozdě, protože mám prvňáčka, který nastoupil teďka do školy čerstvě a já jsem byla v šoku, protože mě na sociální sítě přišla zpráva, cituji.
0: Ano.
1: Lucko, můžu se zeptat, k čemu jsou ty kornouty? Vidím to všude, ale absolutně nevím, na co a proč. Čeká nás to příští rok, takže taky budou mít prvňáčka.
0: Tím myslel ten kornout, co má prvňáček u sebe, když jde do školy, plný bombónů a sladkostí.
1: Jsou lidi, kteří v republice vůbec neznali to, že dítě jde do první třídy s kornoutem. Tak já jsem teda zase na ty sociální sítě a říkám, ale to je prostě takový německý zvyk, jak jsme tady ty sudety, že k nás tady zebrali, tak prostě některé německé zvyky, jako je třeba velikonoční zajíček, který nechává na dílku, tak i vlastně kornout plný sladkostí, tady vlastně přežil tenhle ten zvyk a je u nás jak ustálený. A není to úplně všude v republice. A já jsem se to jako vlastně díky té zprávě uvědomila a říkala jsem si, jak nás ty sudety, jako tady to poněmčení, že jak nás tady jako ovlivnilo.
0: Jsme kousek vedle sousedí.
1: No, a teď jsem si říkala, já si vlastně pamatuju, když jsem byla jako dítě, tak mi mamka furt na mě hudrovala, že utřídej ten špígl.
0: Špígl, co to je?
1: Zrcadlo.
0: To jsem nevěděl.
1: Jo, ten
0: špígl, zrcadlo.
1: Šnicl, jo, tady no, si šnicl.
0: Šnicl je řízek, jo.
1: Ale a když se rozčilovala, to bylo vždycky Herrgott,
0: no
1: já bych do toho kopla, jo, Herrgott taky.
0: A máš vlastně,
1: jo, nikdy neřekla, pane bože.
0: No jasně, ale máš pravdu, protože já teď si vzpomínám, byl jsem, je to asi už 2 roky, v Německu na nákupech, tady v Marienberku, kousek, teda nad Chomutovem, a já tam vlez do toho supermarketu a tam na mě Herkunde, Herkunde, říkám, co mi nadávají, co mi co provede, nebo něco, a pak jsem zjistil, že to je zákazník, no, vidíš to.
1: No, takhle, já byla nakupovat včera v německém supermarketu a paní, když jsem byla u pokladu, jsem dělala jako větší nákup, spíš velký nákup, a paní mi říká, a já překlad 169 euro, prosím, a já a teď jsem si řekla, tak teď tady stojím jako úplná kunde. 169 euro. Koukala jsem na ten vozík, řekla jsem si, co tam mám, skoro nic. Kunde. Já to včera zažila na vlastní kůži, Dané.
0: Máme stejný zážitky.

0: Za mě osobně jeden z nejkrásnějších hitů Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, doufám, že i vy jste si na nás zase vzpomněli, protože ode dneška startuje druhá sezóna s váma vaše LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký.
1: No a teď mluvím k rodičům, asi víte, že vaše děti mají takovou módu, jmenuje se 6-7, vždycky 6-7, to je jakoby 6 a 7.
0: Tak a představ si, že můj dítě šlo do první třídy a oni říkali, kolik jim je let, no. A někomu je 6,
1: ano.
0: Ale někomu už je 7 v té první třídě. A on na mě dělá, mami, 6-7.
1: Ano, a vy se jako takhle, mně to připadá, jako když máte dva melouny v ruce a děláte 6-7, jako s nima takhle žonglujete, tak mám tady jen takový poznatek o této módě, tak bude velká prča, až děti 6-7, tedy 6-7, pochopí, že budou stávat v 6 ráno, makat 7 do 7 do večera, 6 ze 7 dní do 6-7 let. Ty budou koukat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 2 plus KK Praha Michle za 7 milionů. Byt 4 plus KK v obci Jirny Praha Východ za 9 490 000. Byt 3 plus KK v Jihlavě za 6 690 000. Rodinný dům v Polné na Jihlavsku za 8 milionů. A rodinný dům v Klobukách na Kladensku za 17 999 000 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firma na zážitky
9: CZ.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Snow Patrol, Chasing Cars. Would you lie with me and just forget the world? S vámi Hit Rádio Nord Music, je tady 10. hodina a je tady taky Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Teplicích, křižovatce ulic Na Hrázi a Spojenecká máme bouračku 3 osobních aut. Dálnice D8 na 11. kilometru směrem na Prahu, ta stojí tam porouchaná dodávka, takže projíždějte opatrně. No a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Značka Parkside slaví 30 let. A my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun. A akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
9: Když život prudce zastaví.
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Jednání o podobě rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše se zástupci koaličních motoristů. Ti podobně jako SPD považují za příliš vysoký navrhovaný deficit 389 miliard korun. Schůzky se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. Rusko se také snaží pro své plány naverbovat obyčejné Dány, často aniž by si byli vědomi, že pracují pro Moskvu. Od poloviny září až do konce října budou ve Vinařické ulici v Jirkově probíhat stavební práce spojené s opravou topného kanálu. Oprava si vyžádá úplnou uzavírku a omezení pro automobilovou dopravu i cestující MHD. Kvůli výkopovým pracím budou po dobu uzavírky změněny trasy autobusových linek číslo 301 a 310 ve směru z Jirkova do Chomutova a po dobu výluky nebude ve směru do Chomutova v provozu zastávka Jirkov Horník. No a Pavel Nedvěd se nám oženil se zpěvačkou Darou Rollins. Manažer české fotbalové reprezentace a držitel zlatého míče z roku 2003 tvoří se zpěvačkou pár už téměř 5 let. Svatba se konala včera u italského jezera Maggiore, kde si bývalý záložník Juventusu Turín a Lazia Řím postavil se svou partnerkou dům. Na severu Čech bude dopoledne přechodně zmenšená oblačnost, postupně se ale bude zatahovat až na oblačno a k večeru se místy může vyskytnout i slabší déšť. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Tak, takové bude počasí. No a než budeme pokračovat
0: tak,
1: dál,
0: tak co?
1: Mám pro vás jednu takovou hudební otázku, kterou jsem včera dostal a nevěděl jsem na ní odpověď a teď už ji znám.
0: Takže na mě a Luci, jo?
1: Tak na vás tak oba klidně.
0: Tak povídej.
1: Víte, jak se budou jmenovat Spice Girls, až ze stárnou? Já vám to řeknu.
0: Spice Girls, nevím.
1: Old Spice. No, tak to bylo všechno, jdeme dál.
0: Hele, já bych to... Vždycky, když řeknu takovýhle vtip, třeba já jsem s kamaráma na loď, máme tam kapitána a říká...
14: Musíš se jako zasmát.
0: To říká náš František v pátý třídě.
1: To je blbec.
12: Hit Radio Nord Music.
14: No a opatrně na recenze na internetu, přátelé. Budete se divit, která česká památka byla přirovnána ke psí boudě? Zůstaňte s námi, za chvilku se dozvíte, co je psí bouda.
0: Ano, s vámi LSD, to znamená dopolední show Lucia s Danem, a to znamená, že jsme zpátky v plné síle, a to znamená, že posloucháte Hit Radio Nord Music, a to znamená, že si dáme další hity.
14: A že se na vás těšíme.

0: Jo, Havana. Ještě jsme v té prázdninové náladě, samozřejmě, přátelé, s váma vašeho lezde Lucka, zdarem a přejeme vám krásný čtvrtek.
1: Milí přátelé, ach ty recenze. Ani památky to nemá jednoduchý.
0: Přesně tak, vypadá to na babí léto podle meteorologů a má být krásně, takže ideální počasí ještě na výlety. No a jak si o tom Dani mluvil, právě na Google Maps jsou normálně reální recenze plné od lidí, takže každá památka má, dostane třeba, nebo ta recenze má pět, máš památku má pět hvězdiček jako u hotelu.
1: To je maximální
0: máš pět
1: počet.
0: Je maximální počet a ty lidi mají tu možnost, bohužel, dát počet hvězdiček, který si myslí, že ta památka má, a mají to jako odůvodnit.
1: Možná
0: jo?
1: I vy jste někdy recenzovali, že vám to vyskočí na telefonu, když někde jste, hned máte hodit nějaký své poznatky. Tak teď se to bude jmenovat, protože, jak jsme říkali, ty památky to nemají vůbec jednoduchý.
0: Nemají to jednoduchý, protože, přátelé, budete se divit, podle mě dneska recenzi může napsat úplně každý. Tak
1: úplně.
0: Pojďme třeba na Karlštejn.
1: Ano.
0: Jo, kdo by neznal v Čechách Karlštejn, tak tam je recenze, je tam třeba jedna hvězdička a je tam napsáno k tomu: psí bouda, není o co stát.
1: Tak pokud chcete do psí boudy, tak Karlštejn, jasná volba. Zámek Lednice, strašné vedro. To už jako...
0: Ale chápeš, že třeba ten člověk podle mě šel na ten zámek Lednice a on si fakt třeba reálně myslel, že se tam schladí.
1: To jsem si myslel jako malej, že tam je lednice, že to je jako lednice, pak jsem pochopil, když jsem tam byl, že to je krásný zámek, ale je tam strašný vedro. Dobře.
0: A když jsme u toho zámku, samozřejmě klasická, krásný, nádherný zámek, zámek Hluboká, recenze, dvě hvězdičky. Příliš mnoho tmavého, složitě vyřezávaného dřeva na stropech, na stěnách, zrcadlech i obrazech, všude.
1: Ale,
0: no, to tak bývá.
1: Na zámcích to takhle bývá, že to je vyřezávaný, že to je hezký a tak dále. Dolský mlýn třeba.
0: Pojďme k nám do Ústeckého kraje, Dolský mlýn, samozřejmě
1: recenze.
0: Český Švýcarsko, že jo, známe, kdo je tady ze Severčech, hrozně moc schodů dostal recenzi. Tam není žádný, prosím vás, ten schod, jo, tam takhle zřícenina, taky minimálně jako nějaký schůdky, jenom rádoby, jakoby schody. Co mě fascinovalo, byly čertovy hlavy, kdo nebyl, jak se tam jmenuje, dali to Měřicku. Já tam byla, já to viděla, čertovy hlavy, každopádně dostali recenzi. Je to úplně památka k ničemu. Nevyplatí se tady vůbec jezdit. Jsou to jen dvě divné hlavy z pískovce.
1: Co jinýho, že jo?
0: Želivce.
1: Čertovy hlavy. Ale no. Já nevím, ale co mě úplně jako dorazilo, a možná i vás, Milešovka. Jakou recenzi má Milešovka? Nenalezeno. Extrémně špatně popsáno. Rozumíte, nejvyšší hora Českého středohoří Milešovka a on ji někdo nenajde. Nenalezeno. Nenašli jsme Milešovku, pomoc.
0: Takže, přátelé, až vás bude někdo kritizovat, vzpomeňte si, že i tato místa mají svoji špatnou recenzi.
1: Vem si tohle třeba, recenze Lucie Šlegr. Nenalezeno. Extrémně špatně popsáno.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: tohle byl parádní hit. Hugh Grant, Hayley Bennett, Way Back Into Love. S vámi Hit Rádio Nord Music, čtvrtek, 3. září, 10.25 a dopolední show LSD Lucie s Danem. Krásné dopoledne.
1: Tak. To je romantika.
0: To je romantika.
1: A pojďme tu romantiku zase trošičku rozbít. Pojďme se vrátit k recenzím českých památek, který jsme tady naťukli. Průser dneska je, že každý se může vyjádřit podle mě ke všemu. A chudinky české památky to od vás schytali. A pojďme ještě tady trošku se k tomu vrátit tady na sever Čech, do našeho kraje, protože Hrad Bezděz dostal třeba taky jednu hvězdičku. A ten Čobrda, který napsal tu recenzi, napsal: návštěva nestojí za to. Vstoupili jsme a všude samé mouchy, na věži se rojí mravenci. Můžu se představit prostě. Chudák Bezděz. No. Co mě dostalo? Pozor, Sněžka. Jo, nejvyšší hora česká Sněžka, jedna hvězdička, mohla by být trošku vyšší.
0: Ty lidi jako neuvěřitelný.
1: Macocha, ale. Macocha, mně přijde ideální retence na macochu. Komentář. Prostě jeskyně a díra.
0: No, má pravdu, ale. Jeskyně a díra. Ale co mě úplně nejvíc dostalo, a myslím si, že to je absolutně top, je, když se podíváte na recenzi Helenčiny vodopády, to je kousek nad Jirkovem, tam je jedna hvězda a ten důvod, nebyl jsem tam.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Když život prudce zastaví.
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penaltě.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Sean Baker na Hitradio Nord Music, s váma vaše OSDčko Lucka s Danem a přejeme vám krásný čtvrtek.
1: Na milí přátelé, pozor, pozor, pozor. Ústí nad Labem na letišti se chystá obrovská akce, velká akce, u které byste neměli chybět, a to Ameriky v Ústí. A co jsou to Ameriky? Víš to, Lucie? Americká autokáry, prostě Dodge, Fordy, a budou tam jak ty starý, taky ty klasický, co jsou vidět na Kubě, třeba například.
0: Budou tam teda veteráni.
1: No veteráni, ano.
0: A takže ty, můžu přijít.
1: Ty můžeš taky, tam zapadneš tam pěkně. A navíc tam i ty nejnovější prostě naleštěný bomby americký auta.
0: Víš, co se vždycky říkalo, americký, to vždycky to bylo lepší, že jo? To, co bylo americký, no, bylo. Na to jsme koukali jako děti, to byl prostě splněný sen. A spousta z nás má v sobě k té Americe a k těmhle těm starým autům velkou vášeň. Ale, a, já musím

0: nejsem autíčkářka, ale stejně.
1: Nemusíš být.
0: Tohle, ne, přesně, to nemusíš být a tohle tě vždycky baví. Takže jako 100 plus amerických vozů. No. Vojenská technická, americký motorky.
1: No jasně, a ten program pojede, protože tam bude ten, kdo to umí nejlíp moderovat, a to DJ a moderátor Aleš Matoušek. Hmm. Taky bude celý den živá kapela, ale hlavně pozor, protože Amerika, tak vystoupí... Elvis Presley. Takhle, pojďme si říct, víme, že už nežije, bude to revival, že jo?
0: Ale jako, takhle, tohle taky nikdy neumrzí.
1: No,
0: nikdy
1: taky, to neumrzí. Já bych řekl, že to je nesmrtelný tohleto, co? Jo?
0: Přesně tak.
1: Elvis nezemřel, Elvis žije.
0: Elvis žije stále. Každopádně můžete si dát i samozřejmě výborný americký dlabanec, americký burgery, hot dogy, drinky, takže se samozřejmě zdravě všichni najíme.
1: Ale tak tomu patří.
0: Ale tomu prostě patří.
1: Ano, je to tak.
0: A samozřejmě taky nebude chybět program pro děti. Rodinný odpoledne s atrakcemi pro ty nejmenší. A registrace autíčkářů.
1: No ale nejenom to, ale všechny informace jsou taky na webu samozřejmě, že jo?
0: No, www.amerikyvústi.cz/registrace. Kdo by, já bych se třeba chtěla zaregistrovat jako veteránka.
1: Se cítíš jako Amerika, jo?
0: Listen.
1: To je stará Amerika, ty veteri.
0: Já vezmu George. Já vezmu George z domova, vezmeme ty naše boys.
1: Boys.
0: A vyrazíme na ten Ameriky v Ústí v sobotu 12. září.
1: Ústí nad Labem, letiště, tam to bude probíhat. A samozřejmě všichni
0: airport.
1: Se srdečně zvání. Airport, ano.
0: Airport,
1: tak.
0: Airport in Ústí nad Labem.
1: A ještě důležitá informace, protože to je až příští týden, příští sobotu až tu, tak celý příští týden vám budeme rozdávat dárky v rámci Ameriky v Ústí. To všechno vás čeká tady u nás na Hit Radio Music.
0: Present.
1: Present.
0: Present.
1: Present.

0: na Hitra Dort Music, sama vaše OSDčko Lucka, zde mimochodem Linkin Park budou mít, bude jedna z dalších kapel, co budou mít dokumentární snímek o sobě a vstoupí do kin, do českých kin 30. září, takže je na co se těšit.
1: Tak já se úplně těším, já budu sedět v první řadě samozřejmě, až bude ten film o Linkin Park, tak pokud budete sedět se mnou, budu moc rád, s vámi Hitra Dort Music.
2: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026 Žatecká teplárenská AS se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: za námi Taylor Swift, s vámi Hit Radio Not Music, dopolední show LSD, ale teď si dáme na chviličku pauzu, protože je 11. hodina, je tu Robert, pojďme na silnice.
1: Tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 na 11. kilometru směrem na Prahu stojí porouchaná dodávka, prožijte opatrně. A ještě na trase z České Lípy směrem na Mělník za Medonosy bude probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízí mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Průměrná mzda v Česku stoupla ve druhém čtvrtletí tohoto roku na 51 966 korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3105 korun. Reálná mzda v Česku meziročně stoupá od začátku roku 2024, předtím kvůli vysoké inflaci více než 2 roky klesala. Zastupitelé Ústí nad Labem schválili víceleté financování městského divadla pro roky 2027 až 2030. Od příštího roku bude scéna hospodařit s 88 miliony korun ročně. Dosud mělo divadlo rozpočet pouze na rok, činil asi 70 milionů. Loni přešlo divadlo do vlastnictví města, kterého do té doby vlastnilo napůl s Ústeckým krajem. Technologická firma v Mnichově se v noci na dnešek stala terčem žhářského útoku. Policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Policisté zadrželi 2 podezřelé Bulhary. Firma, na kterou útok zjevně mířil, dodává zboží i ozbrojeným silám. Škoda ale vznikla jen malá. No a wimbledonská finalistka Karolína Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Bulterovou ve 2 setech a postoupila po 4. za sebou v New Yorku do 3. kola. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla nasazené 15. Dianě Schneiderové z Ruska. Na severu Čech bude postupně oblačno až zataženo a k večeru se místy může vyskytnout slabší déšť nebo přehánky, teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
7: To byl náš Robert, počasí zprávy v 11 hodin a pokračuje samozřejmě s váma vaše LSDčko Lucka s Danem.
6: Hit Radio North Music.
0: A už za chviličku si Lucie vyzkouší, jaké to je číst sportovní zprávy, protože bude sportovčka, to víme, tak se na to počkejte.

0: Serial Hit Radio Nord Music s váma vašeho LSD Lucka s Danem a přejeme vám krásný čtvrtek.
1: Tak možná víte a už jste to slyšeli, pokud ne, tak teď se to dozvíte. Lucie se dostala na televizní obrazovku, protože se stala moderátorkou nové sportovní stanice Prima Sport, je to tak?
0: Ještě jsem se tam nedostala,
1: no.
0: Čeká mě to 11. října,
1: ano.
0: Mají startovat televizní noviny sportovní.
1: Jo, ale budeš tam prostě.
0: Zatím to nikdo nezrušil,
1: budeš povídat zprávy, takže tě naši posluchači budou moct vidět i na TV. No a ty jako sportovní redaktorka, by jsi se měla vypořádat s různými
0: nástrahami
1: toho moderování.
0: No, na to nejsem připravena.
1: Jako například toto, poslouchej pozorně, mě by zajímalo, jak by si odmoderovala tento vstup.
2: Norbert Gomboš si ve finále pohrál s Pérem, tedy s francouzským to tenistou, který se jmenuje Benoît Paire.
1: Tak co ty na to?
0: Ale já si myslím, že tohle přímo mi jde do rány. My to tady přesně tohle my zvládáme, tady tyhle ty věci. Já myslím, že ve 44 už se nezaleknu těchto zpráv. Každopádně máš pravdu, že? Čeho já se bojím, to jsou přesně tedy ty příjmení. No. Jaký Kim Jong něco, jo? Šarpomová, nebo takový ty tenisti mají takový ty zkomolený. No a... Jestli budu komentovat i někoho,
1: prosím. Pojď si to vyzkoušet ještě jednou.
2: Norbert Gomboš ve finále pohrál s Pérem, tedy s francouzským to tenistou, který se jmenuje Benoît Paire.
0: Benoît Paire?
1: Jak bys to řekla ty teda?
0: Jako takhle, ty chceš, abych to řekla stejně?
1: Zkus to, jako kdyby si dostal ten
0: text. Tak počkej, jak mi to stopuj, tak pojď.
1: Jako, že
0: ještě jednou to pust a pak to vždycky stopni,
1: tak,
0: jo?
1: Já to nemůžu stopnout.
0: To nemůžeš
1: to
0: stopnout,
1: jde pořád,
0: tak
1: no,
0: pojď,
1: to
0: já zkusím opakovat po něm.
1: Tak pojď.
2: Norbert Gomboš
0: si ve finále pohrál s Pérem,
2: tedy s francouzským
0: to tenistou,
2: který se jmenuje Benoît Paire.
1: Jde ti to. Já myslím, že Lucie, to bude dobrý.
0: Já doufám, že budu říkat ty zprávy sportovní, tak hlavně, aby si nikdo nehrál s tím.
1: I to se může

0: Hit Radio North Music, s váma vaše LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký a taky Calvin Harris, který právě dohrála. Krásný čtvrtek přejeme.
1: Moc pěkný, ale pojďme si říct, že Hit Radio North Music není jenom v éteru, ale jsme i na sociálních sítích. Máme Instagram, to je Hit Radio, podtržítko North Music, taky Facebook, který ty teda nemáš, ale na Facebooku máme, Lucie, velice zajímavý status a chceme názory posluchačů. Víš, co tam je, když ne, nemáš na Facebook, tak ať to řeknu, jo? A i vám. Je tam napsáno, pokud by se vám vrátili všechny peníze, které jste kdy v životě utratili za alkohol, co byste si koupili?
0: Novej barák!
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
0: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj, Dimitri, Tři sestry, Divokej Bill,

0: a zábavy.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: naše hlídka. Pokud ano, získáte prachy, máte na to 30 vteřin, pokud ne, tak přidáváme tisícovku a druhý den budeme zase někde jinde. Je to jasný, Lucie?
1: Je to jasný, takže, pane učiteli.
0: Takže, hele, v 7 hodin, co děláš ty v 7 hodin třeba ráno?
1: No, ještě už se to tak jako láme. No. Už jsem na cestě skoro vlastně do práce. Mm-hmm. Takže mě by nikdo nezastihl a já mám peněz dost. Rozumíš, to rádio platí, ale to
0: ne, tak
1: já nepotřebuju.
0: Dobře, tak ty to přenecháš jiným.
1: Já to přenechám jiným. Tak. Ne, každopádně opravdu, jako mně to přijde hrozně zajímavý, protože představ si tu hru, že opravdu stojíš za těma dveřma, nezazvoníš a zvoní ten zvonek pomyslnej v tom rádiu. To znamená, že opravdu musíte všichni naše rádio poslouchat, mít Radio Art Music. A v momentě, kdy uslyšíte zvonek, je dobrý opravdu se jít podívat za dveře do toho kukátka. Hlavně opatrně, že by to nebyl nějaký soused, ne, nějaký, co po vás třeba touží už x měsíců, který vás tam no může stalkovat, rozumíš, no. A chodinka se bojí jít podívat a najednou tam budeme stát my s prachama.
0: No hezký na tom je, že v to pondělí třeba 10 tisíc lidí se bude podívat.
1: Viď? Najednou.
0: Před dveře, zdali náhodou nepřišly peníze. Takhle, jak je to jednoduchý, viď? My vám vozíme peníze, přátelé.
1: Až domů.
0: Vy nikam nemusíte, vy jenom budete doma čekat po 7 hodině, až uslyšíte zvonek, půjdete se podívat a třeba vyhrajete. To je pěkný, co? Pojďme ještě zopakovat tu registraci, to je důležitý, protože musíme vědět, že chcete hrát. A ta registrace je, Lucie, teda ještě
1: jednou. Na webu www.hitradionordmusic.cz.
0: Tak to udělejte a v pondělí po 7 hodině poslouchejte a hlavně vyhrávejte.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Nord Music.

0: Vaše LSD, Lucka s Danem.
1: Piu! To jsem byl já.
0: Přejeme vám krásný čtvrtek, 11 hodin 42 minut. To znamená, že se nám blíží doba oběda. A já se vám, přátelé, přiznám, já už jsem tady takový jako půl hodinku poměrně hodně nervózní.
1: A proč?
0: Protože už jsem o tom tady dneska mluvila, můj syn je školáček první třídu, jsme nastoupili a víš to, všichni prožili první třída kornout, nebo jo, takový ten den. Ale já si myslím, že právě těch momentů, který by měl člověk s tím dítětem prožívat, přichází až později. A to jsou takový ty tenkrát poprvé, jo. A to jsou přesně, třeba dneska moje dítě jde poprvé na školní oběd. A já se úplně děsím, jak ten malinký chlapeček nese ten obrovský tác, rozumíš, s tou polívkou, s tím jídlem, s tím pitím, a takhle se mu klepou ty ručičky, aby došel od toho videovokýnka až k tomu stolu, kde si sedne. No prostě myslím na něj, jestli to zvládnu, protože já si pamatuju, že já jsem se celý svoje děsí první stupeň hrozně bál, že to převrhnu, že to všude vysypu a bude strašná ostra, budou se mi smát.
1: Typická maminka prostě.
0: No, takže na něj takhle myslím.
1: Typická
0: prostě
1: máma.
0: No,
1: pohodě tak... on to dá, neboj se, je to velký kluk jako.
0: Typický tatínek.
1: No, hele,
0: typický tatínek.
1: Tak.
0: Přesně, slyším mýho manžela. Přesně tě nedělej.
1: No,
0: to zvládne, ne?
1: Plaší zbytečně, úplně zbytečně. Že jo, posluchači, že plaší. Ale jsme ve finále, protože LSD končí právě teď, ale aby jsme zakončili nějakou hezkou tečkou, mám tady fakt jako, to tě potěší, Lucie.
0: Ano.
1: Reakci na to, že jsme tady dneska poprvé spolu po dvou měsících teda, že zase kompletu, tak napsala posluchačka Zuzka, já vás miluju, tohle mi vážně moc chybělo, až tam budete oba dva a naplníte můj pracovní den smíchem a radostí. Děkuji vám oběma moc.
0: My vám taky moc děkujeme, Zuzanko. Děkujeme, že posloucháte, děkujeme, že jste s námi a doufáme, že se s námi tu druhou sezonu zase užijete.
1: Za chviličku srdcovky, taky naše odpolední show Padla, Káťa Kamil a LSD opět zítra o 9. Čau.
0: Těšíme se,
1: čau.
0: Pa, pa.
2: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Všechno
4: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D7 mezi 38. a 40. kilometrem ve směru na Chomutov bude v levém pruhu probíhat údržba zeleně a ještě na výjezdu z Německa směrem na Děčín tam bude taktéž probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12. hodina, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Jeho vyloučení z projednávání a rozhodování navrhovala vláda. Plénum ústavního soudu jí však nevyhovilo. V Česku přibyl další nález invazivní včely. Vědci z Jihočeské univerzity objevili čalounici jerlínovou, samotářský druh původem z východní Asie, kde to doplní mluvčí univerzity Edita Kadlecová.
4: V České republice byla čalounice jerlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
3: To ale není pro tento druh typické, důvodem budou pravděpodobně extrémní vedra na začátku léta. Teď ještě pohled k nám.
5: Na teplickém fotbalovém stadionu dnes proběhne v rámci charitativního dne nábor nováčků do Českého registru dárců kostní dřeně. Akce se koná od 15 do 18 hodin v AGC aréně na Stínadlech. Celý proces zabere přibližně 10 minut. Podmínka je věk od 18 do 35 let, váha více než 50 kilo a dobrý zdravotní stav.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Na severu Čech se nám postupně bude zatahovat, bude oblačno až zataženo a k večeru se místy může vyskytnout slabší déšť. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 3 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a další porce srdcovek. Pet Shop Boys, taky Shaft, Various Artists a jejich Perfect Day. Khaled, no ale odstartujeme to jednou skvělou ženou. Zpěvačkou Nelly Furtado a taky singlem, který pro ní byl naprosto zásadním, protože se stal jejím prvním singlem, který dobil první místo v britské hitparádě. Song Man Eater je songem o nespoutané, nebezpečné, svůdné ženě. Tak říkajíc, požíračce mužů.
0: Hit Radio North Music.
1: A je to skvělý song. První dnešní srdcovka. Nelly Furtado, Man Eater. Jdem na to a užijte si to.

Nelly Furtado jako první dnešní srdcovka v éteru Hitrádia, krásné poledne. No my v srdcovkách samozřejmě pokračujeme dál. Před námi je song z roku 96, za kterým stojí Khaled. Zpěváka Khaleda určitě znáte. A tenhle song je ale poměrně specifický, protože původně ji napsal slavný francouzský písničkář Jean-Jacques Goldman. No a Khaled k ní následně dopsal arabskou sloku a vznikla ikonická bilingvní verze tohohle songu, který je o svobodě, o respektu a stejných právech pro ženy. Je to tak. Je to fantastický song, třeba ve Francii se v podstatě okamžitě vyšplhal na první místo, získal nejvyšší diamantovou certifikaci za prodej. A potom třeba v roce 2003 Outlandish udělali její cover verzi. To asi znáte, my si ale dáme tu Khaledovo. Jdeme tak do roku 1996. Tohle je Aisha.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

0: perfect day.
1: Perfect day a various artists. Posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity.
3: Největší srdcovky.
1: Další srdcovka byla opravdu různí umělci. Ono se to takhle jako jmenuje. Jo? A je to proto, že to je jedna z nejslavnějších charitativních a hvězdně obsazených skladeb hudební historie. Vyšlo to v roce 97 a mimochodem ty hlasy všechny, které tam byly, to jsou fakt velkolepý hlasy. Lou Reed, David Bowie, Bono, Elton John, Tom Jones, Susan Vega, Boyzone, zpěvačky Gabriela Heather Small nebo třeba operní pěvci Sir Thomas Allen a Leslie Garrett. To je prostě neskutečná pecka. Jo? No, možná bychom v tomhle v tom trendu měli pokračovat. Já si myslím, že takhle se ta charita dělala moc hezky. A ještě jsme z toho vždycky měli fantastický song. My teď od toho jemného a krásného, čistého zvuku přejdeme spíš na klubovou scénu, ale pozor, bude to energické, bude to taneční a bude to letní. Čeká nás totiž elektronický projekt Shaft a jejich předělávka klasiky z roku 1954. Znalci už vědí, aha, právě teď. Song, který vyšel v roce 2000, tohle je Mambo Italiano.

0: West and Girls, Pet Shop Boys v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, téměř poslední dnešní srdcovka mega hit britského dua Pet Shop Boys definovali zvuk popové hudby 80. let a tenhle song, který vydali na dvakrát mimochodem, se stal jejich vůbec nejúspěšnějším singlem a také katapultoval mezi globální hudební superhvězdy. A je to dobře. Dobře, že se tak stalo. No a jak jsem říkala, téměř poslední srdcovka dnešního dne. Ale ne úplně, ne, jestli vy samozřejmě moc dobře víte, co nás čeká. Ještě nás totiž čeká vaše srdcovka. A to znamená, že berte telefony do rukou, pište na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka, jaký song vás z toho vždycky dostane, nebo jaký song vás vždycky vrátí do toho jednoho super skvělého momentu. Jakou srdcovku máte vy? Napište a jednu z nich si za chvíli dáme. Do té doby Rehab, Ina a Seš nebo Benson Boone, tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka Shop Roku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
5: Tak Mironet, klikni dvakrát!
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo.
6: iPhony 17.
7: Laserové projektory.
6: Sluchátka Apple Beats.
7: A stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

co jste napsali, vždycky je těžký vybrat jenom jednu. Každopádně věřím, že srdcovka od Štěpánky vám udělá radost všem. Píše, prosím o zahrání mé srdcovky, skladby High on Emotion od Chris DeBoer. Asi jako 6letá jsem ji poslouchala pořád dokola a nemohla se jí nabažit. Štěpánko, já se ti vůbec nedivím. Song, který věřím, že zvedne náladu vám všem. Chris DeBoer a High on Emotion. Právě teď.

0: Lady Gaga a The Dead Dance. Posloucháte Hit Radio. A my si stěžujeme, že hub je zatím málo. A prosím vás, on nám padl český nový rekord? Ano. Jeden pán z Tachovska, Josef se jmenuje. Teď prosím vás, on šel původně rybařit, jo? Nic nechytil. No takže si s přítelkyní zajdou na chvilku do lesa, jestli něco nenajdou. No a našli, prosím vás, našli gigantickýho kotrče kadeřavýho. Houba vážila 15,5 kila. 15 kila kotrče, chápete, co je z toho jídla? Neskutečný, obvod byl 181 cm. Už jenom když se snažili vymyslet, jaký z toho lesa dostat do auta. Takže do mikiny a pěkně oba, každý z jedné strany. To je neskutečný, 15,5 kila. Si představuju svoji mámu, kdo by tohle našla. To už bys v životě nebyla řeč, ne. Ne. No tak prosím vás, očividně jako rostou, jo? Tak já nevím, kdybyste o víkendu nevěděli, co roupama, můžete zkusit udělat nový český rekord. Další hity do uší, za chvilku už David Guetta, tedy Swims nebo LP.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
8: Ameriky v ústí.

0: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ano, David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Karmach nebo Verona, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Opatrně na trase z Mostu směrem na Lovosice před Lipčevsí bude probíhat údržba vozovky. A ještě dálnice D8 mezi 18. a 19. kilometrem ve směru na Prahu. Tam bude na krajnici probíhat taktéž údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Tuzemské zdravotnictví hodnotíme jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74 respondentů. Co dalšího výsledky ukázaly, nastíní generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
9: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
8: Stoupá také důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů. Loni to bylo o 20% méně. Vězeňská služba investuje desítky milionů korun do stavby výrobních hal přímo v areálech věznic. Podle ministra vnitra Jeronýma Tejce půjdou peníze z vlastních prostředků bezpečnostního sboru bez dalších nároků na státní rozpočet. Cílem je podpora zaměstnávání vězňů. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. Tady se v pondělí podrobil operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. V doléčení bude pak pokračovat doma v Monaku. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Jak to vypadá v běžně nepřístupném areálu úložiště Richard u Litoměřic, to se budete moci podívat. Opět po roce se chystá mimořádný den otevřených dveří. Bude to v sobotu 12. září, je ale třeba včas na registrace přes online formulář a věk přesahující 18 let. Prohlídka zahrnuje jak povrchový, tak podzemní areál.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Na Ústecku se nám bude postupně zatahovat, bude oblačno až zataženo a k večeru se místy může vyskytnout slabší déšť. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Co je důležitý? Už je čtvrtek. Víkend je na dosah. Možná už taky cítíte, že to potřebujete, tak energie by vám měly dodat naše další hity. Právě teď Verona a Hey Boy.

Kamaráta Be Mine, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No, prosím vás, pokud máte taky ten problém, že jakmile teploty padnou pod 30, tak máte okamžitě rýmu, tak podle lékařů na to existuje jednoduchá pomoc. Měli byste spát aspoň 6 hodin denně. To, jak dlouho spíme, má totiž na případnou nemoc údajně daleko větší vliv než roční období, stres nebo věk. Hele, teoreticky je to velice zajímavý a možná, pokud spíte fakt málo, tak to může mít určitě vliv na vaši nemoc. Ale já osobně se třeba snažím každý den spát 7-8 hodin a rýmu mám od půlky srpna do půlky května. Tak nevím, jo? Tak možná pak, když spíte dost, tak ještě jsou tam ty další vlivy. Třeba, že prostě jeden den je 15 a druhý den 35, že jo? No nic, pokud máte taky rýmu, nejste v tom sami, jo? Snad to pomohlo. Imagine Dragons právě teď. Gimme, gimme, gimme.

0: Get Far at the Radio, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne všem. Pokud potřebujete trošičku té terapie a chtěli byste ji hned a ideálně zdarma, není problém. Zpívejte. Nejnovější výzkumy ukázaly, že zpívání, ať už ve sprše, v autě, nebo klidně v pěveckém sboru, pokud na to máte čas, prostě to vyplavuje endorfiny a oxytocin. Klesá nám stres, jsme šťastnější, posiluje se nám imunita, líp spíme a taky se nám údajně tím posilují vztahy. To nevím, já zpívám dost falešně, tak si nejsem jistá, jestli je to pro zdraví těch vztahů úplně ideální, ale jinak, i když neumíte zpívat, to je úplně fuk. Prostě to tam puste, z plných plic. Věřte mi, že vám bude líp. Můžete to za chvilku zkusit společně s Linkin Park nebo skupinou Jelen.
1: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbk.cz a přesvědčte se sami. bbk.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočesné.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo? Ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu?
3: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
4: Tak kolik máš?
3: Já mám 80 rovných.
4: No, tak to je dobrý. Já mám, já jsem nedal nabíječku telefon, mám 27.
2: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
4: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik tě je, Jasmin?
2: Počkej,
4: to by je 20.
2: To
4: nebude náhoda.
3: Tak hele, dej tam písničku.
4: Ale přesně...
3: A za 10 minut se vidíme.
4: No, za půl minuty.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

s námi můžete velice snadno. I dneska v 6 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Chybět nebudou třeba Limal. Zastaví se za námi taky Cardigans a jejich Loveful. No, abych vás na to navnadila, tak právě teď Gigi D'Agostino, Le Passion.

0: Adele a Set Fire to the Rain. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, už za pár dní.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za pár dní poprvé vyrazíme k někomu z vás. Zazvoníme v éteru přesně v 7.10, už v pondělí poprvé. No a vy musíte do 30 vteřin otevřít dveře. Přesně takhle to bude. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz, to je ten první úkol. Prosím vás, myslete u toho na to, že musíte registrovat místo, kde v 7.10 někdo bude. Ideálně samozřejmě vy, ale když to otevře někdo od vás, nevadí, stačí. Musíte nás tam prostě, tak říkajíc, načapat. Jo, jednoduchý. Pokud se to povede, tak hned první den někdo získá 5 000 korun. Pokud někdo ty dveře neotevře, navyšujeme automaticky bank o 1 000 korun. Takhle to tam bude růst. Doufám, že ne, doufám, že je budeme rozdávat, jak na běžícím páse. Každé ráno v 7.10 Míša s Jasmin zazvoní asi takhle. Jo, jo. Tohle, jak uslyšíte, běžíte prostě ke dveřím. Je to jasný, jsme domluvený. Výborně, držím pěsti, běžte se registrovat na hitradio.cz a v pondělí startujeme.
1: Hit Radio North Music.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Pamatujete si?
12: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
13: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
12: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
13: 12. září, Johan V. Třebíblice.
12: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rihanna Diamonds těsně před 14. v éteru Hit Rádia, za chvilku Wanted nebo Hozier, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D7 mezi 40. a 38. kilometrem směr na Prahu. Tam bude v levém jízdním pruhu probíhat údržba vozovky a ještě na trase z Lovosic na Teplice u Bystřan budou v levém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
8: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: On Air. Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
0: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme, na jaká preventivní vyšetření máme nárok. Obsahuje nově kromě očkování výsledky vyšetření a do budoucna v ní bude možné vytvořit i e-žádanky. Novou verzi aplikace dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Stejná data najdeme také na webu e-zdraví. Září je opět měsícem vinobraní. Už tento víkend ovládnou slavnosti vína Pražský hrad. Dalším týdnu se můžeme pak těšit na jihomoravský trojlístek, královopolské, znojemské a pálavské vinobraní. Jaký program nabídnou v Mikulově, popíše mluvčí akce Dominik Ryšánek.
14: Je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady.
0: Víkendy ve druhé polovině září pak nabídnou mělnické nebo karlštejnské vinobraní. Americký herec a režisér George Clooney na zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Ten začal včera a potrvá do 12. září. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Teplické památky se v sobotu znovu otevřou veřejnosti v rámci celostátních dnů evropského dědictví. Letošní ročník je s tématem ohrožené památky a zaměřuje se na stavby, které byly v minulosti zachráněny před schátráním. Hlavní program se soustředí do regionálního muzea na Teplickém zámku. Prohlídky budou začínat každou celou hodinu, první je v 10.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz.
1: Na severu Čech se nám postupně bude zatahovat, bude oblačno až zataženo a k večeru se místy může vyskytnout slabší déšť. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Krásné čtvrteční odpoledne, s vámi Kateřina Pechová. Máme 2 minuty po 14, takže za chvíli nepopulární názor. A teď už Wanted a Walks Like Rihanna. Tak si to užijte.

0: Wanted v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne a je to tu. Nepopulární názor. Jste ready?
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Tak jo. Podzim, to znamená, že startuje spousta nových reality shows a já si myslím upřímně, když se podíváte na to, co tam lidi občas dělají, proto aby se o nich mluvilo, tak pojďme si říct, že sláva z reality show často znamená, že vás 3 měsíce někdo poznává u pokladny a pak už je to jenom algoritmus. Takže mě zajímá a chci upřímnou reakci, je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec? Napište 777-937-777, podíváme se tomu na zoubek. No a teď už houzíra.

Tohle je Fergie, Big Girls Don't Cry. Posloucháte Hit Radio? A my tu řešíme nepopulární názor o tom, že sláva z reality show vlastně není tak úplně sláva. Chvíli vás někdo poznává a pak držíte pěsti svému algoritmu. A já jsem se ptala, je lepší být chvíli slavný za trapas, nebo nebýt slavný vůbec? Píše Terka, radši budu neslavná normální holka, než slavná kvůli ostudě v reality show. A co si budem, občas to je dobrá komedie. To je pravda, no. Pač jinak bychom na to nekoukali, že jo? Adam píše, radši slavnej nebudu, asi stačí, že dělám rodině ostudu u nás ve městě a nemusím s tím do televize. No, to je samozřejmě taky pravda, že jo? V dnešní době. Eva píše, být slavný má asi svý výhody, ale vzhledem k tomu, že jsem člověk, co se neumí najíst, aniž by se pokecal a tak, tak to asi nechám jiným. Evi, soucítím. Já jsem si dneska světlý sako pokydala kuřetem na paprice. Takže chápu, chápu. Ano. Dámy a pánové, pište dál. Co vy? Myslíte si, že je lepší být chvíli slavný za nějaký trapas, nebo nebýt slavný vůbec? 777 937 777. Za chvilku se k tomu vrátíme. Ale k tomu další hity. Čekají nás nový UDG a teď už Timbaland a Katy Perry.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře.

0: Skvělý, co? Nový UDG a jejich odlétáš v éteru Hitrária. No, my jsme tady dneska řešili v rámci nepopulárního názoru to, že sláva z reality show není tak úplně sláva, jo? Chvilku to vydrží, někdo vás pozná a pak doufáte, že algoritmus na Instagramu bude fungovat. Naptala jsem se, jestli je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec. A podle vašich zpráv se v tomto případě opravdu shodujeme na tom, že ta sláva za to nestojí. Ráda bych to ale uzavřela zprávou od Kristýny. Kristýna píše asi to, co si spousta z vás myslí. Rozhodně bych to nechtěla. Často mi to přijde fakt strašlivě trapný. Ale stejně už se na všechny ty reality shows zase těším. No a tak to je. Tak ať už patříte mezi fanoušky reality shows nebo ne. Další hity do uší už za chvilku DJ Antoine nebo Rose a Bruno Mars.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rose a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Mám pro vás řešení na vysoké ceny pohonných hmot, protože ano, to se stále děje. A jednomu Italovi už takhle došla trpělivost. A prostě si řekl dost. Oni teda v té jejich vesničce mají navíc jenom jednu benzínku, takže ceny jsou opravdu vysoké. A pro něj natankovat jedno auto je asi 4.

0: Alex Voren v éteru Hitrádia. Krásné odpoledne za chvilku, 3:45. Já se s vámi pro dnešek loučím. Slyšíme se ještě zítra ve 12 u srdcovek. Nenechte si to ujít. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože?
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla na Hit Radio North Music.
2: Ne spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová.
1: Hit Radio North Music.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro opávy a zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio. Někdy jsem daleko,

0: nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor v Litoměřicích v ulici Kosmonautů. Tady došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, takže projíždějte opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
5: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněné téměř ze 70%. Česko tak splnilo průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zásoby jsou ale zhruba o pětinu nižší než před rokem. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by i přes pomalejší plnění mělo být plynu na nadcházející zimu dostatek. Letošní plánovaný schodek státního rozpočtu 310 miliard korun se pravděpodobně podaří dodržet, uvedla to Národní rozpočtová rada. Plnění rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Na konci srpna činil schodek 186 miliard korun. Španělsko požádá Evropskou unii o pomoc s monitorováním migrace u Ceuty, kam 30. července z Maroka ilegálně vniklo asi 72 tisíc lidí. Premiér Pedro Sánchez uvedl, že vláda neměla informace o hrozícím masivním přílivu migrantů a že nejsou důkazy o zapojení Maroka. Ceutu v příštích týdnech navštíví také španělský král Filip VI. A závěrem sport. Wimbledonská finalistka Karolína Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Beltlerovou ve dvou setech a postoupila tak po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Naopak neuspěla Karolína Plíšková, ta podlehla nasazené 15. Dianě Schneiderové z Ruska.
8: Ve čtvrtek máme na severu Čech oblačno až zataženo. Pozor, místy se k večeru čeká i nějaká ta dešťová přehánka a na teploměrech 22 až 25. No a pátek bude bohužel taky zatažený, i když přes den může někde vykouknout sluníčko a naopak k večeru může sprchnout nebo zabouřit a pozor, zítra bude velký teplo až 29 stupňů Celsia.
1: Hit Radio North Music.
0: Tak kamarádi, odložit montérky, vypnout počítače a hlavně pověsit práci na hřebík, protože čtvrteční padla startuje právě teď. Máme 3 minutky po 3. hodině a s vámi až do 18. Káťa Haplová.
8: A Kamil Bílský. A protože nejsme žádný ořezávátka, tak dnešní show odstartují pořádní Kanaďáci, neboli kanadská skupina Nickelback.

0: Ergo, to jsme to hned po třetí hodině rozjeli. Tady tomu hitu to nejvíc sluší za volantem. Tak snad vám to za tím volantem už taky náramně sluší, kamarádi. Ella Henderson, Rudimental, Alibi. A s vámi padla na hit Radio North Music.
1: Pojďme dneska začít fámou.
0: Jo, drby.
1: Jeden drb je ve vzduchu, tak ho dáme do placu. Přátelé, iPhoneům se údajně opět vrátí nabíječka i sluchátka.
0: Já jsem to taky slyšela.
1: Taky jsi to slyšela.
0: Jo, taky jsem to slyšela.
1: Říkám, fáma, která lítá.
0: Ty bláho.
1: Je to teda spekulace, to říkáme rovnou, a ta spekulace vznikla proto, že společnost Apple má novýho šéfa, a jak se říká, nový koště dobře mete, že jo, a s novým šéfem přicházejí i novinky, takže tohle je údajně jedna z novinek, která by se mohla stát, ale taky nemusela.
0: Jasně.
1: Možná to některý lidi nevědí, ale iPhone už pár let nedává vlastně ke svému telefonu nabíječku a sluchátka.
0: To si prostě musíte jako dokoupit zvlášť. Což mi přijde úplně ujetý. Takhle, ty sluchátka ještě OK, to je nějaký jako řekněme nadstandard jako nebo bonus, ale jako nabíječka, sorry, to by mělo být v tom standardním balíčku, že jo?
1: Myslím si to taky, ale na druhou stranu tenkrát si pamatuju, že společnost Apple to zdůvodňovala tím, že chce být vlastně šetrná k téhle planetě a že je nesmysl, aby v dnešní době ke každému telefonu ještě dávala nějakou drátovou nabíječku a drátový sluchátka, protože dneska už je prej doba bezdrátová a my všichni už dávno žádný dráty nepoužíváme, takže by to vlastně bylo jenom vyhazování nabíječek a sluchátek do koše, protože by to stejně nikdo nepoužíval.
0: Jako dává to logiku, proč každý z nás má nějakou tu starou nabíječku ještě furt doma, že jo?
1: No, možná je to ale opravdu jenom fáma a možná taky novinka, tak uvidíme, jestli nový iPhony zase budou a nebudou mít nabíječku a sluchátka. Každopádně já se jenom modlím, aby to tenhle telefon, který je cenově dostupný pro všechny, zbytečně neprodražil.

0: Do čtvrtečního odpoledne na úplnou pohodu Ed Sheeran Celestial a s vámi odpolední show padla na Hit Radio North Music.
1: Přátelé, čeká nás nová doba, tak se na to připravte. Doteďka je zvykem, že se všichni ráno probudíme, oblíkneme a musíme jít do práce, aby jsme vydělali peníze. Ovšem pozor, od pondělí se všechno mění a peníze začnou jezdit za váma domů. Jestli nevěříte, vydržte a za chvilku důkaz.
0: A do té doby si pojďme hrát to nejlepší z našeho odpoledního playlistu. Za chvilku je tady pro vás připravená kapela Last Good Night, anebo taky aktuálně nejúspěšnější zpěvačka Taylor Swift. Tak díky, že jste s náma. Krásný čtvrtek z Hit Radio North Music.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
7: tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Na hodinách půl čtvrtý s váma padla na Hit Rádiu Nord Music a za náma mega hvězda Taylor Swift. Kdo je?
1: To jsem já. Penízky.
0: No pojďte dál.
2: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak to je ono, přátelé. Slibovaná soutěž, díky který už nebudete muset jezdit za penězma do práce, ale peníze budou jezdit za váma domů.
1: A to každý ráno v 7.10 budou připraveny za vašima, možná právě za vašima dveřma. Zkrátka dobře, stačí jenom poslouchat Snídaně šampionů, kde se v 7.10 ozve zvonek. Jakmile do 30 sekund otevřete ty svoje dveře, tak za nima může stát třeba někdo z našeho týmu?
0: Veze minimálně 5 000. Pokud by předchozí soutěžící neotevřeli, každý den se částka o litr navyšuje. Takže to může být zítra 6, pozejtří 7, popozejtří 8. Mm-hmm. A pozor, 25. září dáme týhle soutěží korunu, protože 25. září budeme stát za dveřma s částkou 50 000 korun.
1: To nemusíš chodit celý měsíc do práce.
0: Masakr.
1: To je dobrý.
0: Masakr. Chcete hrát s náma? Jestli jo, jednu jedinou věc pro to udělejte. Zaregistrujte se do soutěže na našem webu www.hitradionordmusic.cz. To je vstupenka do soutěže. Kdo pak to zvoní?
1: No a v pondělí buďte na značkách pondělní a Snídaně šampionů to celý odstartuje. Tak držíme pěsti.
0: Pojďte hrát s náma. www.hitradionordmusic.cz.

0: to nejpozitivnější, co tady můžeme mít. Love My Life, Robbie Williams, který taky miluje svůj život. A s vámi čtvrteční padla na Hit Radio Nord Music. Za chvilku už 3:15.
1: Musím teda říct, že Robbie

0: Robbie Williams mě nepřestává šokovat. Mm-hmm. Tenhle ten člověk, o kterém si všichni myslíme, že je to vlastně světová celebrita, hudební legenda, boháč, prostě šťastný člověk, je totálně nešťastný. Dokazuje to každým rozhovorem, který vydá. Mm-hmm. Pamatuju si x let zpátky, jak na sebe prozradil, že má malej penis. O pár rozhovorů později přiznal, že úplně ztratil chuť na sex. Pak se dokonce provalilo, že trpí ADHD. Aha. A teďka o prázdninách letos na sebe přiznal, že mu diagnostikovali autismus.
1: Prosím tebe.
0: Jako ten člověk je prolezlej skrz naskr. Tam už chybí jenom svrap a neštovice.
1: Hele, co ty víš?
2: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
6: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
5: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
6: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
14: Hit Radio Nord Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Deník na cestu domů, to je Hit Radio North Music, Ray Dalton, Blood Running a s vámi odpolední show Padla, hezké odpoledne.
1: Přátelé, je to tady, odpolední kroužky dětí odstartovaly.
0: A už je to tady taky.
1: Kolotoč začíná, 1. září jsme odstartovali školu a já jsem dneska poprvý vyprovázel dceru na její odpolední kroužek, který zahajuje.
0: Výborně, takže před náma je dalších 10 měsíců náročných příprav kostýmů, protože tvoje dcera co dělá za kroužek?
1: Moje dcera dělá aerobik.
0: Aerobik.
1: Ne, že bych vyráběl kostýmy, pro mě je náročný to, že každou chvilku to dítě musíš někam odvíst, ono tam docvičí a pak ho zase přivezeš a to ani nemluvím o těch víkendových závodech, kdy objíždíš celou republiku.
0: Přesně, to jsou soustředění, závody, neříkám, že ten kostým si doma vyrábíte, ale minimálně ho musíte utržovat čistý a hlavně nikdy nezapomenout a to je občas taky problém. Takže držím pěsti, další náročný rok je před tebou.
1: Je to tak a nejenom přede mnou, i před váma, milí posluchači. Prostě čeká nás opět taxikařina. Oproti tomu je nějaký přišitej flitřík doma. Sranda.

0: Lady Gaga a Abrakadabra. Jako mám rutím kouzelného proutku, je 16 hodin a s vámi Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na trase z Karlových Varů do Chomutova. U Jirkova máme aktuálně čerstvou nehodu dvou osobních aut, takže tady počítejte s kratší kolonou. A ještě připomínám nehodu osobního auta s cyklistou v Litoměřicích v ulici Kosmonautů, takže i tudy opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj,

0: zábavy.
1: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord News.
5: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Potravinářská inspekce upozorňuje na závadnou dětskou rýžovou kaši Nature Promise s jahodami a malinami. Výrobek obsahoval aflatoxin v množství 7x převyšujícím povolený limit. Tato látka může přispívat ke vzniku rakoviny a dalším zdravotním komplikacím. Albert se omlouvá a lidem vrátí peníze. Dostane navíc pokutu. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až k 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. V Nepálu se bude muset po ničivých záplavách podle úřadů postavit 20 000 domů. Informuje o tom agentura Reuters. Budovat se bude i navzdory pátrání po tisících pohřešovaných lidech. Katastrofa se v Nepálu vyžádala nejméně 1200 mrtvých a v sousedním Tibetu pak okolo 20. No a mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru v Paříži v kvalifikaci kajakářů. Dostal 4,50-sekundové penalizace za neprojetí branky a obsadil tak poslední 78. místo. Do finále, které se pojede za půl hodinu, se z českých reprezentantů probojoval pouze Vít Přindiš. Vedle Krejčího pak vypadl také olympijský šampion z Tokia roku 2021 Jiří Prskavec.
6: Mračí se nám to mračí ve čtvrtek odpoledne na severu Čech a k tomu meteorologové předpovídají, že by mohly dorazit i slabý přehánky. Jinak aktuálně na teploměrech 22 až 25. No a v pátek bude taky zatažená obloha, může ale někdy vykouknout sluníčko, někdy taky sprchne, k večeru dokonce může zítra zabouřit a pozor, ještě více oteplí až na 29 stupňů Celsia.
7: A víš, co je důležitý na tom, že bude pátek zítra?
6: Co?
7: Že bude pátek zítra.
3: Hit Radio North Music.
8: To je lepší než všechny předpovědi počasí. Každopádně ještě čtvrtek musíme samozřejmě doklepat. 3 minutky po čtvrtý s vámi odpolední show padla s Káťou a Kamilem.
6: Vy, co už máte doklepáno, upřímně závidíme a gratulujeme. Vás už čeká jenom ten pátek, takže přátelé, dobrá nálada, pojďte rozvolnit boky a dát si s náma tanec při měsíčku. Dancing in the Moonlight.

0: Sia. Sia, tak to je další hvězda, kterou jsme si zahráli ve čtvrteční odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music.
1: No a kamarádi, nastala doba, kdy se dopravní info posune zase o kousek dál. My už jsme tady několikrát zmiňovali facebookovou skupinu Dálnice D8, kde jsou vždycky takový ty aktuální informace z dálnice. A právě teď by se měla dolaďovat i přímo mobilní aplikace, díky který budeme mít tyhle aktuální nehody, uzavírky, kolony a všechno, prostě veškerý problémy z dálnice čerstvě v telefonu a hned po ruce. A vlastně bychom to měli vědět jako první.
0: Počkej. Jakože přímo Dálnice D8 bude mít svoji mobilní aplikaci?
1: Dneska existuje facebooková skupina Dálnice D8. A tahle facebooková skupina teď dolaďuje právě tuhle aplikaci. Takže ano, D8 bude mít de facto svoji mobilní aplikaci, ze který se dozvíš okamžitě, když se něco někde mihne. Veškerý drby.
0: To je hustý.
1: To je dobrý, to je dobrý.
0: Má ještě
1: nápad.
0: Nějaká dálnice svoji aplikaci?
1: Ty bláho, to je docela dobrá otázka, to nevím.
0: Jestli tady na severu Čech nejsme jako Hogo Fogo.
1: Možná budeme úplně první, veď.
0: To je fakt dobrý.
1: To bych
0: hlavně teda praktický, protože tady od nás ze severu Čech spousta lidí jezdí po D8 třeba za prací do Prahy a tak dále. A co si budeme povídat, na té D8 se pořád něco děje.
1: Přesně.
0: Takže kdo bude mít tuhle aplikaci, tomu ten telefon teda bude pípat neustále.
1: I mrvere. Takhle. Těm, co dojíždějí do Prahy, tak těm určitě, ale využíváme to i my, třeba já z Dubí, z Teplic, taky prostě využívám D8 tady do Ústí, že jo, do Litoměřic, taky jezdíme po D8. Já si myslím, že to má vlastně jenom pozitiva. Ačkoliv,
0: co?
1: Vlastně když se to tak říkám, když už jako jedeš v tom autě, řídíš a jedeš po té D8 a teď ti pípne do toho telefonu upozornění,
0: no,
1: to si asi jako úplně nepřečteš, že jo? Nebo jako neměl bys, čistě
0: jo,
1: hypoteticky.
0: Takhle, jakože abys neporušila dopravní předpisy, ty by si jako řidič neměla šáhnout na mobil, otvírat nějakou aplikaci
1: a číst.
0: Si, co se zrovna děje na D8. To máš pravdu?
1: Že jo.
0: Ty jsi chytrá.
1: Ty blaho, to by se mělo ještě jako domyslet tohle.
0: Takže přátelé, je potřeba stáhnout si nejenom aplikaci D8, ale musíte si k ní stáhnout i spolujezdce.

0: Tohle odpoledne vysloveně šlape. Jako po máslíčku, Robin Schulz, Fastboy a Million Good Reasons. To je vysloveně milion dobrých důvodů, proč poslouchat odpolední show Padla na Hit Radio North Music.
1: Máslíčko, jsi mě inspirovala. Dobrou chuť, pokud do sebe zrovna tlačíte nějakou svačinu. Zrovna jsem taky dneska dělal sváču a musím říct, že jsem se u ní teda pobavil, protože jsem úplně zavzpomínal na to, jak byly malí děti. A jak mě tenkrát dostali. Já si pamatuju, jak jsem svý dceři tenkrát dělal k svačině housku se sýrem. Mm-hmm. Rozdřížil jsem housku, namazal právě máslíčkem, máslíčko. Hodil jsem tam ten sejra, takhle jsem jí to dal a říká mi, běž si to dát do krabičky. Mm-hmm. A ona jak šla, tak samozřejmě zvědavá, rozevřela housku, koukala, co táta připravil. A já jsem jí tam do toho dal ementál.
0: Uh-huh.
1: A ona to tenkrát koukala a povídá, co to je. Já říkám, co by to bylo, houska se sýrem, ne? A proč to má díry? Já říkám, protože to je emmental, to je takovej sýr, který má díry. A ona úplně suverénně, tak to nejím. Tak si mi řekl, tak víš co, sněs jenom ten sýr a ty díry nech.
2: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Když život prudce zastaví.
5: Zase jsem jí našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, někdo musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Ústí chrom a pořádný výkon.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Jsme přesně v polovině. Půl pátý s váma odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a s náma už jenom Miley.
1: A jo, mně to zase nedošlo, prosím tě.
0: Já proto to radši odhlašuju já, protože jsem měl strach, že ty řekneš Cyrus. A to by se fakt naštvala, víš, že je na to alergická, že už je jenom Miley.
1: To je pravda, oni se na tohle potrpějí, takhle. Jejich starosti bychom chtěli mít, že jo. Nicméně.
0: Cyrus na to, jdeme dál.
1: Cyrus na to, jdeme dál. Kamarádi. Já nemůžu normálně.
0: Radši zase něco zahraj, ty to umíš. Co tam pro nás máš, povídej.
1: Pojďme radši pouštět písničky, protože to nám jako vysloveně jde. Ne, dneska pro vás máme samozřejmě, jak jinak, i od dnešních 18 hodin naší hudební terapii, náš hudební speciál, kdy vás zase vezmeme zpátky do minulosti.
0: No, tak, na to jsem čekal, děkuju. To miluju. Děkuju. Starý, dobrý pecky z 80, 90 a milénia. Tak co jsi nám uvařila dneska, povídej.
1: Dneska, já jsem se pro vás připravila takové degustační menu.
0: Ano, to mi rádi.
1: Který bude založený na známých interpretech, o kterých třeba byl nějaký film.
0: Takže jako
1: natočen.
0: Filmový hvězdy, jo?
1: Mm-hmm.
0: Tak koho tam máš?
1: Je to pro vás takový kvíz?
0: Tak když se řekne Freddie Mercury, tak 9 z 10 dá Bohemian Rhapsody.
1: Přesně, správně. Co tenhle? Co tahle teda?
0: Whitney Houston. Tak to mě napadá osobní strážce.
1: Výborně, osobní strážce. I tenhle hit bude dneska večer. Tak a naposled.
0: Tak to uhodila hřebíček na hlavičku, to jsem viděl nedávno. Film Michael, doporučuju. Božský Michael Jackson.
1: Všema 20. Tak i na tohle se můžete těšit dneska po 18. hodině, no a jeden hit si dáme taky právě teď. A podle mě se taky objevil v nějakém filmu.
0: Tadle pohodička?
1: Jo.
0: A v jakém?
1: Já mám pocit, že s Sharon Stone někdo se dívá.
0: Myslíš ten erotický thriller, jo?
1: No, trošku. Mrk,
0: tohle je erotický thriller Sharon Stone, dej to na hlas.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Za chvilku bude 4:45. Čtvrteční padla na Hit Radio Nord Music. A hymna už vlastně loňského léta. Mirai Trips a Dokola.
1: Podle mě letos by se tahle hymna měla přespívat a měla by se zpívat dohola.
0: A jo.
1: Protože kapela Mirai je teďka dohola.
0: Kluci, ano, jeden po druhým hezky šli ke kadeřníkovi, ohluli si hlavičky a mají je jak z prdu kuličky.
1: Je to krásný gesto, už jsme to tady říkali, drží basu s Tomášem Javůrkem, který podstupuje léčbu, a tak se prostě ostříhali všicí a jsou dohola. Takže kucí, i tak vám to sluší, i tak vám to hraje a hlavně Tomášovi držíme palce.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: minut pět. S vámi Pitbull, Chris Brown, International Love a taky čtvrteční padla na Hit Radio North Music. Hezké odpoledne.
1: Přátelé, vypadá, že za televizi a rádio budeme platit dál, protože jsme se dozvěděli, že zrušení koncesionářských poplatků se asi odloží.
0: A teď strašně tvrdili a slibovali a říkali, že už to nebudeme muset platit.
1: A teď říkáš, nestíhaj. Je toho moc a nedá se to všechno stihnout, takže od ledna 27 se pravděpodobně nic nezruší a jestli někdy něco, tak až třeba od ledna 28.
0: Takže klasika.
1: Takže vy, co už jste zadali zrušení trvalého příkazu, přátelé, tak dejte zase prodloužení. A vy, co jste ještě ten trvalý příkaz nezadali, tak doufám, že doma nemáte televizi, rádio, mobil, tablet, notebook, prostě nic.
0: To je pravda. Zase na druhou stranu, jako slibem nezarmoutíš, že jo, tak třeba se někdy dočkáme. Každopádně to je téma, kterému se budeme věnovat za chvilku ve zprávách. A teď posíláme ještě další hity. Humtrex, Golden, Hit Radio North Music.

0: Michael Schulte na Hit Radio North Music Rehab Better Me. Venku se setnělo jak v 8:30, ale bude teprv 5? Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne přejeme. Stále připomínám dopravní nehodu dvou osobních aut na trase z Karlových Varů do Chomutova u Jirkova. Tady počítejte s kratší kolonou. A na výjezdu z Německa směrem na Děčín probíhá údržba zeleně, tak tady taky zpomalte. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Ke zrušení koncesionářských poplatků od ledna roku 2027 zřejmě nedojde. Posunou se nejspíše nejméně o rok, informoval o tom poslanec Patrik Nácher. Ačkoliv byl k původnímu termínu skeptický delší dobu, jeho vládní kolegové během roku několikrát ujišťovali, že původní termín platí. Píší o tom novinky CZ. Vietnamští soudci dnes vynesli trest smrti nad 11 lidmi. Podle obžaloby pašovali narkotika ukrytá v zubní pastě z Francie. Dalších více než 200 obžalovaných dostalo tresty odnětí svobody. Podle médií se jedná o jeden z největších hromadných procesů s pašeráky drog v historii Vietnamu. Ve věku 92 let zemřela americká bojovnice za práva žen Gloria Steinem. Informoval o tom deník The Washington Post. Steinem byla jednou ze zakladatelek časopisu Miss, který vznikl v roce 1921 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech. Podle informací odešla pokojně. No a pátečním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Italky jsou ale osvědčené bronzem z loňského evropského šampionátu. Utkání pro 9000 diváků začne ve 20 hodin a 15 minut.
6: Vypadá, jako by každou chvilkou mělo začít pršet a i meteorologové předpovídají, místy skutečně sprchnout může. Jinak ale teplo 22 až 25. No a zítra bude podobně opět zataženo, někdy vykoukne sluníčko, ale někdy taky sprchne nebo dokonce i zabouří a bude ještě teplejš až 29 stupňů Celsia.
5: Hit Radio North Music.
0: Tak pojďme tomu pátku zase trošku naproti. Před náma poslední hodinka čtvrteční odpolední show padla s Káťou Haplovou.
6: A Kamilem Bílským. A já jdu rozsvítit. To jako se nedá, ale to je tma jak v pytli.
0: Je tady fakt tma.
6: Přátelé, jestli máte pocit, že posloucháte půlnoční show, ano, je to tak.
0: Tak rozsvíť, aby bylo mezi náma jasno.
6: A my si dáme Linkin Park.

0: Zootropolis 2, to je megahit a tahle ústřední hitovka taky. Zoo, Shakira a na čtvrtečním Hitrádiu Nord Music máme 10 minut po pátý, přejeme hezký odpoledne.
1: Díky, že posloucháte Hitrádio Nord Music a doufáme, že se vám naše hity líbí, protože přátelé, podle hudebního vkusu se prej dá poznat i člověk.
0: Ale prosím tebe, takže podle toho, jakýmu žánru my dáváme přednost, tak podle toho se vyprofiluje nějakým způsobem jako naše povaha.
1: Přesně. Mm-hmm. Kdybychom si vzali třeba jako příklad nějaký folkaře, třeba bratry Nedvědy, tak kdo má rád Nedvědy, kdo miluje Nedvědy, tak to je prej romantik.
0: Romantik?
2: Na moudě jsem vystřelil růži z papíru.
1: Víš co, oheň,
0: jasně,
1: kytára, busty a růže z papíru.
0: Přesně, a holky.
1: Každopádně, jestli radši dáváte přednost R&Bčku, tak pozor, člověk by to neřekl, ale R&Bčko prej poslouchají cíťové.
0: Cíťové? Jasně.
1: Zavřený oči, přemýšlíš si o svým a jsi citlivá duše.
0: To dává taky smysl.
1: Jestli radši rokec, přátelé, tak bacha, rokeři, ty jako neznají empatii. Těm je všechno úplně jedno, přesto prostě nejede vlak, ty si žijou po svým. To je rokec.
0: Úplně neempatický vůči Láďovi, jo.
1: A teď za mě největší překvapení, metalisti.
0: Ano.
1: Nejtvrdší muzika, kterou tady můžeme pustit, tak to jsou prej systematici. To jsou jako lidi, co mají rádi pořádek, systém, všechno v sektoru A1 až B5, jako.
0: Aha.
1: Kdo by to řekl? Chápeš, že tenhle člověk je systematik?
0: Můžeš mě vysvětlit, kde je v tomhle systém?
1: To je ale nejkrásnější, že z průzkumu vyšlo, že kdo poslouchá Hit Radio Nord Music,
0: jo,
1: to je ten správný člověk.
0: Lidi, jste správný.

0: 17 hodin 18 minut. Mark Amber Belong Together na Hit Radio Nord Music a stejně tak patříme k sobě ty a já. Káťa Kamil, ty a já, vy a my a vy. Tak. A je to.
1: Tak to byly všechny osoby, co existují. A zároveň všechny osoby vyzýváme, kdo se chce schovat někde před deštěm, přátelé,
0: ano.
1: Schovejte se v kině, protože kina promítají ode dneška na severu Čech nový snímek, který se jmenuje Osm nohou a milion followerů.
0: Osm nohou, to ve mně značí mojí arachnofobii.
1: Ano,
0: jo?
1: Ty jsi uhodila hřebíček na hlavičku. Tak. Přijde mi to strašně zajímavý téma, proto tady na to zvu, protože vlastně autoři tohodle filmu si vzali na paškál současnou dobu, to znamená spoustu VIP influencerů, kteří jsou všude kolem nás. A ten film je o tom, že právě tyhle VIP influencery pozvali na ostrov, kde se otvírá novej luxusní rezort. A samozřejmě po nich chtějí, hele, točte videa, doporučujte, ať se vaši fanoušci jezdí. Jenomže nikdo netuší, že ten ostrov je pavoučí ostrov.
0: Fuj.
1: Takže najednou ty VIP influencery nezačnou sledovat jenom jejich fanoušci, ale i ty osminohý chlupáči.
0: To je strašný. To je strašný. Já mám housinu až na zadku, na tenhle film mě nikdo nedostane.
1: Nedivím se, ale je to škoda, protože by si mohla ten strach překonat.
0: Jo?
1: Takže přátelé, kdo chce konečně překonat strach z pavouku, ať vyrazí dneska na stezku odvahy do kina.
0: Hodně štěstí.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
6: Tradice, která spojuje generace.
5: Veletrek Zahrada Čech slaví 50. výročí.
6: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
5: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
6: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
5: Zahradačech.cz.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons v 17:30, a to ve čtvrtek 3. září v odpolední show padla na Hit Radio Not Music s Káťou a Kamilem.
1: Dnešní odpolední show jsme zahajovali s drbama, taky zakončíme s drbama.
0: Ty máš nějaký drb?
1: Mám drb. Jako takhle, není to úplně drb, všichni už to možná asi vědí, a to, že Darinka a Pavlik už jsou svoji.
0: Jo.
1: No jo, už do toho praštili.
0: No to je dost.
1: Dara
0: Rollins. Já jsem si říkal, že to prodlužují pořád. Takže Dara Rollins už je Dara Nedvěd?
1: Není, pořád zůstává teda Rollins, protože paní Nedvědová už jedna je, tak...
0: Je takhle, aby se to nepletlo.
1: Tak, aby se to nepletlo, přesně. Každopádně už jsou teda manželé. Včera večer Dara na svém Instagramu zveřejnila fotku jednoduchou, leč teda opravdu všeříkající, a to jejich společné dlaně s prsteny.
0: To je romantika.
1: Přesně, romantické. A romantické to bylo i co se týká obřadu, protože tahle tajná svatba proběhla v Itálii u jezera Lago Maggiore.
0: Tak oni mají rádi tu Itálii, mají k ní vztah, tak proč ne?
1: Přesně, ještě navíc u tady toho jezera mají údajně svůj obrovský dům.
0: Další. Takže
1: jako, další jo. Samozřejmě. Jeden z jejich baráků prostě, no. Tak si řekli, že když to tam mají tak rádi, tak je to takový jako symbolický, že by se tam mohli vzít. Původně chtěli svatbičku malou, takovou jako komorní, a pak si řekli, spočítali si, kolik mají těch kamarádů a přátel a známých, takže nakonec to byla asi jako party obrovská. Dorazilo a skladalo se tam. Nás nikdo nepozval zase, viď?
0: No, já myslím, že je to tajný.
1: No, ono to asi původně mělo být tak trošku tajný, ale nakonec se tam sešlo fakt hodně lidí. No a ten největší největší skandál z toho celého. Prosím vás, kamarádi. Dovedete si jako asi tak zhruba představit, jak nejspíš vypadá svatba slavných?
0: No, velký mejdan.
1: Přesně, po obřadě prostě obrovský party hard prostě, jo.
0: A co, jako tady nebylo co jíst, nebo co?
1: Tady se to neslo v takovém duchu, že byl obřad, skončil, Darinka se šla zaplavat do jezera, Pavlik si dal šlofika.
0: Nekecej.
1: Jo.
0: On si šel po svatbě lehnout.
1: Normálně si šel po obřadu prej lehnout, aby prostě zřejmě byli potom ready na nějakou tu další jako oslavu, jo.
0: Tak to je gol.
1: Velký aha moment teda.
0: Hele, fotbalista se nezapře. To má prostě celoživotní režim, rozumíš? Po obídku jdu si dadnout, jako. Ještě mu k tomu Darinka mohla zaspívat.
1: Zpívaně.
0: Spí, Pavlíku.

0: Radio Nord Music. Krásné čtvrteční odpoledne. Za chvilku 6:45, tak už to máme vysloveně za pár.
1: Opět nejvyšší čas poděkovat vám za to, že jste nás nejenom poslouchali, ale že i dneska jste s náma vysílali na WhatsAppu 37 39 958. Děkujeme moc za všechny vzkazy. Taky tady ještě dlužíme odpověď Lucce z Litoměřic, která se ptá, kde může vyhrát těch 100 000 korun. Tak Lucko, prosím tě, jenom pro tvou informaci, soutěž se jmenuje Kdo pak to zvoní, rozdává ve ní celkem 100 000 korun a všechno najdeš na našem webu hitradio.nordmusic.cz. Tam se taky přihlašujete.
0: Přesně, tak to asi vše říkající a to je všechno.
1: Na shledanou.
0: Přátelé. Tady, tady, tady, dá.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění,

0: dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio Nord Music.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: tu vdechnul novej náboj Stumbling na Hit Radio Nord Music a za 10 minut už je 6 hodin.
1: To znamená, že víc už toho pro vás dneska opravdu nemáme, takže užijte si zbytek čtvrtečního odpoledne. Zítra už je pátek, přátelé, a to znamená, až vy budete mít volno, tak my jsme zase na značkách ve 3 odpoledne.
0: Tak se mějte krásně do té doby a zítra zase. Ahoj. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči stále pozor na trase z Karlových Varů do Chomutova. U Jirkova máme nehodu dvou osobních aut, takže tady počítejte s kratší kolonou. A ještě připomínám, že na výjezdu z Německa směrem na Děčín probíhá údržba zeleně, tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Povodí Vltavy zítra kvůli suchu sníží odtok z Orlické přehrady, který zlepšoval průtoky řek. Hladina klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň. Poprvé v historii bude řeky vodou dotovat vodní nádrž Slapy. Až se hydrologická situace zlepší a přítoky převýší minimální odtok, začne povodí hladiny nádrží opět navyšovat. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Vedoucí oddělení statistiky práce Jitka Erhartová.
11: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká. Reálná mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí o 4,3% a procentuální růst byl shodný s růstem za první pololetí letošního roku.
10: Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Motoristé na odpolední schůzce s premiérem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard. K žádné dohodě zatím nedospěli, diskuze bude pokračovat v pondělí ráno i večer. A konečně rostou. Deště z konce prázdnin trochu povzbudili růst hub. Někde se objevily například žampiony. Podle mykologů existuje šance, že se nějaká menší vlna hub ještě objeví. Jaká bude situace dál, záleží na dalších případných srážkách.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
10: Bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky, nejnižší teploty 18 až 13 stupňů. Zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Zpočátku oblačno a přehánky, postupně ubývání mraku na polojasno. A večer se přehánky nebo déšť a dokonce i bouřky opět objeví. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě 31 a čerstvý nárazový vítr k tomu.
12: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

Kylie Minogue, One Night Like This. Tak to byl start dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme vám to nejlepší od 80. až po milénium, to nejlepší, co se nachází v našem hudebním archivu. Pečlivě jsme brouzdali taky dnes, abychom vám připomněli chvíle plné nostalgie. Tohle, to je oslavná píseň. Whitney Houston, autorka legendárního hitu I Wanna Dance With Somebody. To určitě velmi dobře znáte. Možná se k tomu váže nějaká vaše oblíbená vzpomínka, tak se teď nechte unášet. Hlavně se nechte unášet na vlnách Hit Rádia a hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezký čtvrteční večer.

0: Freddie Mercury za námi, Bon Jovi za chvilku, Keep the Faith, to je velký nářez, i tohle vám budeme hrát na Hitrádiu už za pár minut, tak držte vlnu.
1: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Už jich máte Hit Radio, tohle je Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, no ten se tady rozhodně nekoná, naopak sami rozhodně nejste s Hit Radiem a my jsme za to rádi, díky, že jste si nás vybrali jako parťáka pro čtvrteční podvečer a večer, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 4 minuty po půl sedmé, kdy vám budeme servírovat další jenom hity, ty nejlepší z 80. 90. a milénia. Připravení Orange Blue, She's Got It All.

0: Modern Talking, velká klasika, která nás vrátila zpátky na taneční parkety Atlantis is Calling. Ta byla velká hudební vzpomínka, kterou už za chvilku v éteru Hit Rádia vystřídá tahle parádní věc. Cardigans, Love Fool. Další velká hudební vzpomínka připravená v playlistu, i tohle vám do konce hodiny zahrajeme. No a k tomu můžu přislíbit i další ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia, tak třeba Tanita Tykaram, Twist in my Sobriety. I s tím můžete počítat, i na to máme prostor. Užívejte čtvrtek.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově. Hit Radio. Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou New Order, ti nás dovedli až k 19. hodině. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i v té příští 60 minutovce.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A Seco Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: To nejlepší z 80. 90. a výběr hitu milénia, to vám hrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, pěkný čtvrtek.

Tohle jste určitě dobře poznali. Eurythmics nám dělali teď radost na Hit Rádiu. Sweet Dreams Are Made of This. Záležitost, kterou jsme připomínali v rámci hudebního speciálu Hit Rádio Classic. My jsme vstoupili do jeho dnešní druhé hodiny, která nabídne taky domácí muziku. Skupina Činasky a jedna velká klasika z jejich produkce, První signální. Tak to si teď dáme pořádně na hlas.

0: další skvělá hudební vzpomínka v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Life is too short, Kate Tracy. Posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia, a to až do 21. večerní, tak jako každý všední večer. Enlí má píseň Voices, i tu pro vás máme připravenou v playlistu, už za chvilku bude hrát. A těšíte se, můžete taky na tuhle fantastickou hudební vzpomínku. Buggles, Video Killed the Radio Star. Záležitost, kterou máme moc rádi, a moc rádi vám ji připomeneme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak i takové budou příští minuty na Hit Radio. Hezký čtvrtek.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebíblice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

Tohle jsou All Saints. Black Coffee se jmenovala záležitost, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tuhle věc All Saints se představili v roce 2000, je to tedy čistý hit milénia. Každopádně, co čert nechtěl, o rok později se tahle partička rozpadla, takže vůbec tu největší slávu, kterou ve své kariéře měli, získali díky songu, který byl zároveň jejich posledním. Takže vlastně si moc té slávy paradoxně neužili. Ale díky za tenhle song, protože vám ho alespoň teď můžeme připomínat v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tady vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a hity milénia. Dál, James Ingram, I Don't Have the Heart. I to je obrovská záležitost, velká singlovka, kterou v playlistu máme nachystanou. Ale ještě předtím trošku rocku, Let's Get Rocked, Def Leppard.

0: velká romančárna a slíbený James Ingram, I Don't Have The Heart. Taky tohle jsme vám hráli v rámci čtvrtečního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak doufám, že to polahodilo vašim uším. Century The Spirit, taky Enya Orinoco Flow. To je hodně energická věc. No a taky nějaká až Dorp. To budou interpreti, které budeme nabízet dál do konce té aktuální hodiny. Písnička pro tebe bude úplně pro všechny. Už za chvilku na Hit Radio.
1: Tradice, která zakořenila.
2: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
1: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
2: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
1: Od 11. do 16. září v Litoměřicí.
2: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Tohle byl výlet do Austrálie, In Excess, The Strangest Party. Tak to byla věc, která nás dovedla ke 20. večerní.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
0: Pokračujeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, pěkný večer přeju.

0: Somebody Dance With Me v podání DJ Boba. Tohle jsme vám hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A tuhle parádní energickou věc Richarda Millera budeme hrát v příštích minutách.
1: Pod každou sukní
0: Nina Ritchie. Tohle pro vás máme připravené. Shakespeare Sisters, Hello. A taky George Harrison, Got My Mind Set On You. Další obrovský hit. I takové budou ty příští minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomněli to nejlepší z 80. 90. a milénia. A hrajeme napříč všemi žánry i jazyky. Tak doufám, že užíváte večer. Čtvrtek 3. září.

který nabídne opravdovou klasiku ze Zlatého fondu. Vytáhneme píseň I Do Anything For Love. Meatloaf připraven hrát a zpívat a dělat vám radost do těch příštích minut. Až do 21. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. i hity milénia. Tak užívejte večer.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

tohle byla další skvělá hudební vzpomínka Jennifer Rush, Tears in the Rain. Věc, která nás vedla až ke 21. hodině, znamená to, že končíme dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale už zítra tady budeme s úplně novým, úplně čerstvým a hrát vám budeme zase to nejlepší z 80. 90. milénia. Tak se na to můžete pomalu těšit. Teď užívejte večer s dalšími hity Hit Radia. Martin Garrix a Bon, No Sleep, taky DHT, Listen to Your Heart, anebo skupina Mirai, Tenkrát. I to pro vás máme do těch nejbližších minut. Tak hezký čtvrtek. Hit Radio.

0: this is John Legend.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí.